0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
4: Hit Radio. Hit Radio.
5: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem. Protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

0: Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná nabídková sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. Oproti začátku července se tak zvýšily o desetinu procentního bodu. Sazby rostly už pátý měsíc v řadě a jsou nejvyšší za poslední dva roky. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Podle služby Copernicus byly letošní červen a červenec v regionu nejteplejší v historii měření. Vysoké teploty a sucho přispěly k rozsáhlým požárům a rekordně nízkým hladinám evropských řek. Celosvětově byl letošní červenec druhým nejteplejším za dobu měření. Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý Čech triumfoval na šampionátu v americkém Eugene. Časem 48:59 navíc vytvořil nový evropský juniorský rekord. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil 6. místo. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Provoz MHD v centru Plzně se dneškem vrací do normálu. Linky hromadné dopravy se opět vrací na americkou třídu, kde finišují opravy. Dosud museli spoje jezdit objížďkou. Rekonstrukce za asi 630 milionů korun začala v květnu. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců. Chodníky budou širší a celá lokalita by měla být modernější. A teď se podíváme taky na počasí. Na pondělí nám předpověď pro západní Čechy slibuje oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s přehánkami a objevit se můžou i bouřky. Teploty vystoupají mezi 30 a 34 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02 a já se vás hnedka zkraje zeptám, taky se vám dneska tak nechtělo.
2: Pondělí,
3: to je pozitivní,
2: no.
3: Teda.
1: Pondělí, no. Tak tohle máme společný, tak a společnou chuť to nějak přežít máme taky, ne?
3: Taky.
1: No tak jo, s vámi Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky David.
2: Krásné pondělí ráno.
3: A Michal.
1: A skvělý písničky ATC Around the World, tím to celý začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: 6.09 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Možná jste už někdy museli navštívit nemocnici ve svém životě, tak si to teďka vybavte a kdo jste tam nebyl, tak si představte, že tam jdete, jo. Už tak člověk není v úplně psychický pohodě, když jde do nemocnice a teďka vy se cestou do té nemocnice podíváte nahoru na střechu nemocnice a tam smrtka s kosou. To se opravdu stalo ve Velké Británii. Normálně tam byl nějaký 26-letý mladý kluk v černý kápi, vylezl tam na střechu s kosou a skoro 50 minut tam jenom stál a vlastně strašil ať už ty přijíždějící pacienty a nebo personál.
0: Mě vlastně připomíná tu scénu z Vesničková středisková, jak mu říká, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
1: Totálně. Oni přijeli 4 policejní vozy, hasiči, snažili se ho nějak jako spacifikovat. On se vymlouval a on jako, kdyby se aspoň nějak přiznal, omluvil a tak, ale on řekl, že nebyl jako smrtka s kosou, že si hrál na ptáka.
0: Cože?
1: Já bych doporučila začít třeba zobákem, když si chcete hrát na ptáka, jo, ale on se to snažil zamaskovat samozřejmě. Dostal pokutu, řeší se i nějaký případný vězení, na to to zatím nevypadá, ale opravdu asi dost nepříjemný zážitek pro spoustu lidí.
0: Nepředstav si ten pocit, když čekáš na výsledky čehokoliv a teďka se koukneš z okna a naproti ti mává týpek s kosou, jo. Co si o tom máš myslet? Ale takhle otázka, kdybyste si měli vybrat jeden třeba bizarní převlek a projít se v něm po městě, co by to bylo? Co by ses prošel ty, Davide?
2: Takhle po ránu,
0: no. A tě rozjedeme ty buňky. Já teda, kdybych si mohl vybrat, tak síťovaný triko a tanga, ale to už asi letos nestihnu, že? Kamrat, Be Mine, 6 hodin, 11 minut, další muzika pro vás. Dobré ráno, šampioni.

0: Čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, ladíte Hit Radio, dobré ráno, tohle je Pink. Tenhle týden budeme mít štěstí. Po 50 letech nám vesmír naservíruje rekordní zatmění slunce a k tomu taky desítky padajících hvězd za hodinu Perseidy ve středu.
1: V tomhle týdnu všechno.
0: V tomhle týdnu, Píše se tady, že slunce bude zakryté z 86% po ránu. Ochladí se o 2 stupně a zažijeme takzvaný dvojitý soumrak, což jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Takže možná ta šance se připstat a podívat se na to bude skvělá.
2: Já se ptám, jak se na to budeme koukat, protože když jsem byl malej, tak jsme se koukali skrz disketu, jak tam byla taková ta černá, ten černý proužek. A teďka já vlastně sám nevím, protože přes brejle, samotný brejle, se to nedoporučuje.
0: No, kde se dají sehnat takový diskety v dnešní době?
2: No.
0: Máte to někdo doma? No dobře, takže úkol sehnat diskety, aby jsme se na tohle zatmění slunce mohli podívat. Nicméně, pak teda budou padat ty Perseidy, několik desítek hvězd za noc. Máte nějaký přání, jedno přání?
1: Ty jo, ještě si vymyslím něco dobrýho, ať pak něco nevymyslím na poslední chvíli, nějakou blbost.
0: Já to mám vymyšlený, aby skončili ty vedra.
2: Tak to se shodneme.
0: Jo? Já mám pak vlastně ještě, kdybyste mohli mít dvě přání, tak aby byl levnější benzín. A vlastně ještě to třetí, ty ať už je pátek, no.
2: Hlavně by se neměl říkat nahlas, protože jinak se nevyplní.
1: No, tak, Ježišmarja, tak děkuji, Michale.
0: Ať jsou ty vedra, ať jsou padesátky, hele, benzín, ať stojí 60 za litr, hele, a pondělí, já tě klidně 3 dny za sebou. Indila, Dernier Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio a taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spokojeného prasátka.
11: U nás si budete chrochtat.
10: Farma Park u Toma CZ.
9: U Toma, tam to všechno začíná.
12: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
13: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
14: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
15: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
15: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet Corvette,
15: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
15: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
15: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Silničáře ode dneška nově potkáte na Chebsku v Teplé. Pracují na Masarykově náměstí, kde čeká uzavírka. No a pozor taky v Mířanech, kde je nově neprůjezdná Havířská ulice.
19: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
20: Hit Radio FM+.

0: Robin Schulz a Fastboy Million Good Reasons na Hit Radio. 6.29, dobré ráno, David má ranní.
1: Dobré ráno. Ranní update.
2: V Las Vegas začíná soud kvůli téměř 30 let staré vraždě rapera Tupaca. Na lavici obžalovaných usedne 63-letý muž, který podle prokuratury střelbu v roce 1996 organizoval a poskytl vražednou zbraň. Případ dodnes patří k nejsledovanějším nevyřešeným událostem v historii hudby. Festival Brutal Assault letos přilákal fanoušky z Česka i zahraničí. V pevnosti Josefov u Jaroměře vystoupilo během 29. ročníku celkem 160 kapel, především z metalové, hardkorové a rockové scény. Pořadatelé letos věnovali větší pozornost také ekologii a snaze snížit dopad festivalu na životní prostředí. I z letní lásky může vzniknout vztah na celý život. Podle odborníků přitom nezáleží na tom, jestli se lidé seznámí na dovolené, na pláži nebo při běžném nákupu. Důležité je hlavně to, zda jsou k sobě upřímní a chtějí ve vztahu pokračovat i po skončení léta.
0: Letní láska, zažili jste někdy letní lásku? Jakože opravdovou lásku?
3: Jako pokračovalo to potom. Nejenom Románek, ale ano, jinak.
0: Tak u mě ne. Co
1: všechny moje letní lásky byly bohužel platonické a neopětované.
0: No takhle, ty jsi říkal, že se občas teda stává, že ta letní láska vzroste v celoživotní lásku. No a když z toho ta celoživotní láska není, tak tě vás pak minimálně bude spojovat aspoň společný dítě, že jo? Davide, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to, na co se těšíme už od 6. hodiny?
1: Skupina Lucie.
0: Amerika?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Hezké ráno. 6.31. Tohle je Hit Radio.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Rosé, Bruno Mars a Paté. Ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. 6:38, dobré ráno.
1: My tu častokrát varujeme před podvodníky různýho typu a už došlo i na mě, jo, že si na mě někdo počíhal. Přišla mi v pátek textovka, jo. Upozornění, dopustili jste se dopravního přestupku. Pokud to nebudete i hned řešit do 7.8.2026 23:59, dostanete 4 trestné body, více info níže na blablabla, jo. A já jsem první, co, jakože, než jsem začala cokoliv zkoumat, jak mi došlo, že je to fake, já jsem teďka jako dlouho nikam nejela autem. Jasně. Takže úplná blbost, jo. Za druhý, nikdy ti podle mě nedají vědět, o kolik máš přijít bodů, to se nezděluje. A tam ti dávají vědět, že přijdeš o 4 body, ještě nalíhají, že do 23:59 jinak jako bude hůř. A internetová adresa je taky úplnej jako bleps, jo. Takže neškákejte
2: na tohle. Potom, co jsi na ní klikla, jo.
1: No jasně. No.
0: Tak kolik ti to stalo peněz? Vybílili ti účet, jo?
1: Na mě si ne to.
0: Já teda musím říct, že tahle SMS, co přišla tobě, tak je samozřejmě fake, podvod, podvrh, takže možná to přišlo i vám, pozor na to.
1: Od celní zprávy údajně.
0: Já se teda podobného Leapsbriefu teďka trošku bojím. My jsme byli teďka v Rakousku, tak já mám takový pocit, že jsem kolem jednoho radaru trošku prosvištěl, takže si myslím, že pokud mně přijde taková zpráva, tak to bude teda sakra drahý, no. Nicméně tady zpátky tady k tý tvý fejkový, jo. Já si myslím, že by tam měli ještě nakonec jako dopisovat, že pokud tuto zprávu nepošleš do 10 minut dalším 100 lidem, budeš mít do konce života smůlu. Že to je vlastně taková řetězovka, no.
1: Ale ještě pozor, pokud se vám někomu stane něco podobného, upozorňoval mě přítel, že oni někdy tam píšou něco s Microsoftem, no. A místo písmenka M, oni napíšou RN a ono to vypadá jako Microsoft, jo. A opravdu vás matou a spoustu lidí na to klikne, takže na to taky pozor.
0: Takže na to jsi taky klikla.
1: No, já teď budu jenom cálovat prostě.
0: No, já možná taky, no. Imany, Don't Be So Shy, další je pro vás za malou chvíli taky Ray Dalton, Na nic nikde neklikat, no a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz. Porsche
8: Plzeň. Dobrý den, už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás Porsche Plzeň?
9: Máme posledních 13 vozů skladem, taková šťastná třináctka.
8: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
9: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
8: To je Audi Q7 Perfection.
9: Přesně tak, posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci, těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
10: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
14: avokádo či mikádo,
13: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
14: šampiony nebo dresy pro šampiony,
13: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
14: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
13: Vaše centrum nákupů a zábavy.
14: Olympia Plzeň CZ.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově se pracuje na Jižním Plzeňsku, opatrně v obci Borovy, kde se projíždí kyvadlově. A pozor taky na trase Stod Chotěšov, kde vás taky čeká dopravní omezení.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: 6.51. Posloucháte pondělní Hitrádio Snídení šampionů. Hezké ráno, s vámi Michal, Jasmin, David.
1: Znáte ten moment, kdy vás extrémně štve nějaký komár nebo třeba moucha a vy víte, že dokud ho prostě nelapíte, tak to nepřestane, jo? Teďka v létě to podle mě známe všichni. Tak jeden děda ve Francii to vzal možná až moc doslovně, ten hon na mouchu konkrétně. Jo, ve Francii děda se rozhodl zbavit otravný mouchy elektrickou plácačkou, jenže chudák netušil, že mu doma uniká plyn z plynový trouby, takže moment, kdy to udělal, tak stačila jedna skřička, aby teda ten jeho byt byl najednou úplně neobyvatelný. V háji střecha, obývák, kuchyň, všechno. A jak to dopadlo s tou mouchou, to se furt jako neví vlastně.
0: Takže moucha evidentně ulítla pryč.
1: Děda naštěstí teda, ten má jenom lehounce popálenou ruku, nic moc se mu jako jinak nestalo, což je obdivuhodný vzhledem k tomu, jak vypadá ten byt v současné jako chvíli, ale moucha?
0: To je taky nápad. Jinak, co mě to připomnělo, tak u Dana Landy hořelo o víkendu kvůli vypalování vosího hnízda. Možná dost podobný případ, ona mu tam hořela střecha a on to teda nevypaloval přímo sam Dan Landa, protože on byl na hradě ve Veří, na hradech CZ, ale že snad nějaká firma, která mu tam něco dělala, tak chtěli prostě vypálit vosy, tak to dopadlo tak, že tam chytla celá střecha, no. Takže vám se stalo někdy to nějaká takováhle akce, že jste se o něco pokoušeli, nedopadlo to úplně podle vašich představ?
2: No nestalo a nejsem žádný teda odborník, ale úplně se to podle mě nedoporučuje, když je venku 35 stupňů, že by se jako něco takového dělalo ohněm, ale musel jsem, abych soudil.
0: Přesně. Pojďme radši na muziku Imagine Dragons Bones. Tohle ucítíte v kostech. 6.53. Gimme, gimme, gimme.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz
5: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraš, stop.
6: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti, inspirované maminkami. Monpery.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Školní pomůcky letos podle rodičů znovu zdraží. Téměř 60% z nich očekává, že za ně utratí více než před rokem. U nízkopříjmových rodin s vyššími výdaji počítají dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá lidí, kteří kvůli nákladům žádají o pomoc rodinu nebo stát. Česko dnes čeká další velmi horký den. Na většině území vystoupají teploty nad 32 stupňů. Pocitovou teplotu navíc zvýší dusno. O něco chladněji bude hlavně na severu, severovýchodě a v části Vysočiny. V dalších dnech už meteorologové očekávají přechodné ochlazení. Na středním Slovensku napadl medvěd cyklistu. Na 55-letého muže zaútočilo zvíře poblíž obce Valča. Cyklista utrpěl četná zranění a musel podstoupit operaci v nemocnici. K útoku došlo v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního areálu. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Alžbětiny lázně v Karlových Varech budou mít po letech novou střechu. Magistrát získal dostatek peněz, aby střechu městských lázní, která je v havarijním stavu, opravil. Práce za skoro 60 milionů korun začnou příští týden. Proběhnou v 8 etapách a budou trvat celkem 24 měsíců. No a jaké nás dnes na západě Čech čeká počasí? Bude hlavně oblačno nebo zataženo s teplotami mezi 30 a 34 stupni Celsia. Počítat máme taky s deštěm nebo přehánkami a objevit se můžou i bouřky.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezké ráno.
10: Krásný pondělní ráno.
11: Snídaně šampionů.
9: Tak kdo jste s námi už na nohou v 7 hodin ráno, tak vás zdravíme, přejeme hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. No a písničky nachystaný.
10: Před náma Nicky Jam, Enrique Iglesias a taky Neil Diamond a Two Friends právě teď.
0: Hit Radio FM+.

0: trocha léta ve vysílání Hitrádia. El Perdón, Nicky Jam a Enrique Iglesias. 7.09.
1: My jsme se včera s přítelem vraceli ze západu z tachovských slavností. Jeli jsme 2 hodiny autem, což je delší doba. Tak občas ladím rádio, občas ladím Spotify. A pak jsem si vlastně řekla, jak mi strašně chybí ten pocit, kdy jsem se vždycky na konkrétní cestu vypalovala CDčka, jo, s rodičema vždycky do Chorvatska a takhle. A já bych to hrozně chtěla zažít znovu.
0: Počkej, jak vypalovala CDčka? To se nesmělo se vypalovat ty CDčka.
2: Už je promlčený.
1: Přesně.
0: To už je takových dávno. Let, přesně, že už to je tak dávno.
1: Měli jste taky, dělali jste to? Nebo koho konkrétně? Protože my jsme vždycky kabáty a Pink a tak.
0: Mně se líbí, že Jasmin v tom nechce vejít sama a chce, abychom se veřejně tak teďka před jasný. Celým národem přiznali i my. No samozřejmě, že jsme vypalovali CDčka. Určitě vzpomínáte, když se třeba na CDčko vyšlo kolik 12, 13 písniček, já se pamatuju, měl jsem Discmana. To s ním úplně teďka osvěžila vzpomínky. A já jsem se ho snažil nacpat do kapsy, to nešlo, tak jsem se ho nacpal do kapsy u bundy, pak to nešlo vyndat. Ale co krok, tak to přeskočila ta písnička. Ono to nemělo antišok nebo nějakou takovou funkci, jo. Takže pamatuju si na to a jsem rád, že ta doba je dávno pryč.
2: Já jsem si kdysi dělával takový výběry písniček, takový jakoby mixy a potom, jak se mě to oposlouchávalo, tak jsem dokonce věděl, která písnička bude následovat a kolikrát se mi i teď stane, že v rádiu slyším nějakou písničku a říkám si, a teďka přijde...
0: A řekl si, to byla 16 a hnedka teďka... potom, protože ono to třeba nebylo ani pomenovaný, že jo, a měl si jenom, svěděl to číslo a řekl si, no tak to si pustím dneska, jo, tak dobrá, 4, 7, 16 a 18. No a vypalovali jste třeba rodičům nějaký CDčka, třeba do auta?
1: Jasně, mamka ta to neuměla, takže vždycky říkala mě s bráchou a jako mě to vlastně strašně bavilo a strašně mi ta doba chybí, jo.
0: No, mě se rodiče teďka vlastně shodou okolností nedávno ptali, jestli bych jim něco do auta nevypál. Já jim říkám, hele, existuje něco jako Spotify, teda existuje Hitrádio, kde hrajou docela dobře, takže stačí, když si uložíte tady tu frekvenci a budete spokojený, jo.
1: Tak budeme rádi, když vy nám dáte vědět, koho jste se vypalovali, jaký interprety, třeba kolik jste těch CDček měli, koho jste rádi poslouchali tehdy.
0: 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, sem nám můžete nahrát hlasovku, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. No a teďka pro vás máme něco, co bychom si asi všichni společně na to CDčko vypálili. Třeba na cestu k moři. Čověče, jak jsme byli v tom Rakousku, tohle hrálo 5x za den, nekecám, jo? 5x za den.
1: Je to dobrý.
0: A mně bude někdo říkat, že my tady na Hitrádiu točíme hity dokola, jo? Hele, v Rakousku, tam jsou úplně jinde. Beberexa, Faithless, New Religion, 7.12, hezké ráno.

0: mohli vypálit vašim rodičům na cestu k moři. Adam Ďurica, Mandolína, 7 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zaspomínali jsme na starý časy, koho jsme si tak jako vypalovali, jestli jsme to vůbec dělali nebo ne, a na to jsme se ptali i vás.
0: Píše třeba Monča z Varnsdorfu, dobré ráno, vypaloval jsem si Abu a tak dále, jinak mám CDček plný prádelní koš.
1: Mm-hmm. Dobré ráno, no mělo to své kouzlo tohle, dodnes mám Discmana doma schovaného na památku a lituju toho, že jsem vyhodila i Walkmana, to je další zpráva.
0: No a dostali jsme samozřejmě od vás vynadáno taky. Píšete, dobré ráno, vypalování CDček, my ještě nahrávali kazety. Na zadním okýnku magič na baterky a už se jelo, autorádia ještě nebyla, buď se přehrávaly písničky, nebo jsme si zpívali Krásný den přeje Blanka. Tak já teda patřím mezi vás dinosaury a tohle si velice dobře pamatuju. Ty si pamatuješ kazety, Jasmin?
1: Tak kazety si pamatuju,
0: nebo
1: ale...
0: Takhle, pouštěla jsi si někdy něco z kazety, jinak, otázka?
1: Jo, pouštěla jsem si, jako, nebo takhle, jako ne hudbu, jakože pamatuju si kazety, jakože filmy ještě. Jasně. A videopůjčovny a takhle, ale takovýhle kazety, jo, vlastně jo, to mi táta pouštěl na Dobrou noc něco na kazetách, ale já jsem to nenahrávala.
0: Takže,
1: na to.
0: Takže Jasmin, ty nám chceš říct, že asi jako jediná tady ve studiu si nikdy nepřetáčela kazetu na Centropence, na Tušce, jo?
1: Ale David taky kouká divně.
2: Já jsem přetáčel.
1: Jo, tak...
0: Pojďme dál. Taky píše Monika. Ahoj, vypalovala jsem hlavně Tokyo Hotel.
1: No jo.
0: A hlavně taky Lunetic, teda mám i kazetu Lunetic originál, ta furt čeká na podpis, tak snad v září v Mostě. Pane bože, ich muss durch den Monsun.
1: Ich muss durch den Monsun.
0: Jo!
1: Já to milovala.
0: Já mám úplně husinu. Takhle, vy jste se nám pak smáli, my, kdo jsme to poslouchali, ale teďka to slyšet zpětně, hele, vidíš to?
2: Už si nějak blázen.
0: To je emoce neskutečná. Taky tady máme několik hlasovek, tak pustíme třeba tu od Ivči. Už to ladím, jsem se tady úplně, ježišmarja. Tak pojďme na to.
3: Moje milovaný rádio. No, tak jako co po vypalování CDček, to bylo super samozřejmě, jo. Ale takový nahrávání na kazetu, to bylo terno. A teď si říkáš, na CDčku jsme aspoň věděli, která písnička bude kde, že jo? Ale na té kazetě to se opravdu neodhadlo. Hmm. Takže já myslím, že jako ta kazeta byla fakt mazec neskutečný. Nedej bože, když se ti to zamotalo, no to byl totální pruser, že jo? Jinak samozřejmě jo, mám spoustu vypálených CDček a poslouchám je ještě dneska. Takže se mějte krásně.
0: No tak jasně, kdo neměl zamontovanou kazetu, jakoby nebyl. A taky, Jasmino, co si přišla u těch kazet? Teďka já si připadám jak tvůj
1: tak
0: otec,
1: sorry,
0: jo?
1: Tak sorry, že jsem nebyla na světě, ale, Ježiši.
0: Ale když pak docházely baterky v tom Walkmanu, tak se to začalo hrozně táhnout, jo? To určitě taky vzpomínáte. Máme tady ještě geniální hlasovku od Lukyho, kde pak toho Lukyho mám. Hele, nesmazal toho Luky. Ha, už ho mám tady, už ho mám.
4: Ahoj, já jsem si zrovna jako písničky nevypaloval, já jsem tuhle vaši dobu jako nestihl a nezažil, ale co jsem dělal, tak jsem si stahoval přes Ulož to do různých MP3, a každá MP3 jako měla jinou náladu, jako ve filmu Baby Driver, akorát ten měl iPody, já jsem si koupil iPod svůj první až v 19 nebo 20. A to je jediné, co jsem dělal, no. Potom už jsem měl jako dotykáče, jako mladej. Jako já jsem mladej furt, ale jako dítě, tak když už mi přišly první mobily, tak už jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
0: Konventory.
1: Jak
4: z YouTube do MP3.
0: Jo, vlastně.
4: No tak potom jsem si to stavil do mobilu. Doteď mám ty MP3, doteď to mám rozdělený podle nálad. Na některý jsou Rammsteini, na některý je Exor, no. Na některý je Elvis Presley a tak, a mám to hezky takhle rozdělený.
0: Mně se líbí, Lukáš vlastně, on když
4: teda... jsem se já trochu zapomněl sorry, představit. Za telefonem je Lukáš. Ahoj.
0: Děkujeme, Luky.
1: On díky říkal, za podcast.
0: On říkal teda Rammsteiny a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš jde. Du hast na tachometru 50. Tak děkujeme za všechny hlasovky, za všechny zprávy, co jste nám poslali. Děkujeme za velkou dávku nostalgie. No a za malou chvíli k vám poletí tohle Ava Max Kings and Queens na Hit Radio. Hezké ráno.
5: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: chlapa ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Končí dopravní omezení v centru Plzně. Nově je opět průjezdná Americká ulice, jen tam sledujte dopravní značení. No a dál pokračuje omezení v Plzni na Roudné, v Bělohorské ulici.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: 7.30, půl osmé chcete-li, ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Letošní vedra a sucho jsou v Česku vidět i z vesmíru. Satelitní snímky ze začátku srpna ukazují výrazně méně zelenou krajinu než v minulých letech. Vegetaci poznamenaly dlouhodobě vysoké teploty a nedostatek srážek, které letos trápí velkou část Evropy. Tuk na břiše není jen otázkou vzhledu, takzvaný viscerální tuk se ukládá kolem vnitřních orgánů a může představovat zdravotní riziko i pro lidi, kteří nepůsobí obézně. Podle odborníků je nejlepší cestou k jeho omezení pravidelný pohyb, vyvážená strava a dlouhodobě udržitelný životní styl. V Dubaji mají ulici, kde ani v létě není 30 stupňů, zatímco venkovní teploty mohou šplhat téměř k 50. Speciální systém regulace klimatu tu udržuje výrazně příjemnější podmínky. K ochlazování ulice pomáhá dokonce umělý déšť, díky kterému mohou lidé trávit čas venku i během největších veder.
0: Tak jsme se přece jenom doškali. Poručili větru dešti.
2: Škoda, že ne tady u nás, no.
0: To je pravda. A tak možná největší oxymoron tohoto týdne, který uslyšíte, neletíme se schladit do Dubaje. Pojďme soutěžit, je tu ne rychlá pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market pro každodenní péči o zdraví, aktivní životní styl, taky biohacking a longevity v hodnotě 5000 korun a pátek dokonce až 7000 korun.
0: No tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. Hello.

0: 182, I miss you, tohle je Hit Radio, 7.35, dobré ráno.
1: Rychlá pětka.
0: No, rychlá pětka. Ona to bude rychlá sedmička celý tento týden, protože soutěžíte z Brain Market.
2: To je česká firma s kořeny v Ostravě. Vlastně už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví a o celkově lepší ten životní styl. A protože fandí pohybu všeho druhu, tak podporují i beskydskou sedmičku, což je vlastně extrémní závod, při kterým ty účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: A máme pro vás 7 otázek. A 7 otázek je nachystáno pro Romana. Romane, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. My jsme ještě neřekli, o co se soutěží, Jasmin, taky, že jo?
2: Říkali, ale to nevadí. Biohacking a longevity produkty v hodnotě 5 000 korun a v pátek dokonce 7 000 korun.
0: Hezký, korun. Protože Roman napsal, že by chtěl ty tablety. Je tak, Romane?
3: Ano, přesně tak.
0: Dobře, tak pojďme na to. Máme pro tebe 7 otázek, začínáme tou první.
2: Díky slunečnímu záření si naše tělo vytváří vitamín C anebo D?
3: D.
0: Přesně tak. Druhá otázka. Jak se jmenuje česká tradiční pálenka ze švestek?
3: Slivovice.
2: Je to tak. Mm-hmm. Který orgán v lidském těle pumpuje krev?
3: Srdce.
0: Ano. Čtvrtá otázka. V olympijském symbolu se nachází 3 anebo 5 kruhů?
3: 5.
0: Ano.
2: Pátá otázka. Kolik nohou má pavouk?
3: 8.
0: Přesně, šestá. Který smysl používáme k vnímání vůní?
3: Čich.
0: Ano.
2: A sedmá otázka, to nejtěžší nakonec, co měří krokoměr?
3: Kroky.
0: Romane, tablety od Brain Market v hodnotě 5 000 korun jsou tvoje a ty jsi vlastně úplně historicky první účastník rychlé pětky, která je rychlou sedmičkou, který měl 7 otázek. Hele, s prstem nose si to dal.
2: Gratulujem.
3: Já děkuji moc krát.
0: Není zač, ještě nám pověs, jak je v Tachově, taky tam je takový vedro jako tady v Praze.
3: No, tak já mám podovolený, takže pondělí je pro mě těžký, teď už jsem musel do práce, ale jinak je tam vedro, tam bylo vedro celý 14 dní.
2: Já jsem teďka, prosím tě, byla v Tachově celý víkend, od pátku do neděle, nebyl jsi tam na těch slavnostech?
3: V husické slavnosti jsme měli, ano, byl jsem tam pátek, sobotu a v neděli už ne.
0: Takže vy toho se sminuáte hodně společného. No tak, Romane, balíček od Brain Market posíláme, zdravíme do Tachova, hezký den přejeme a zase někdy na Hit Radio se těšíme.
3: Výborně, děkuji. Já jsem měl v sobotu narozeniny, takže akorát.
2: Všechno nejlepší!
0: Všechno nejlepší, Romane! Ahoj!
3: Děkuji, ahoj, ahoj!
2: Čau!
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Radio FM+.

0: Tohle jsme v pondělí ráno potřebovali slyšet. Adele, Hit Radio 7.41. Dobré ráno. Jak může chutnat 162 let starý pivko? Napadá vás něco? Jestli ne, tak to probereme za chvíli. Mě teda něco napadlo, ale moc příjemný to není teda.
1: No.
0: Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si taky Green Day, no a vrátíme se k tomu 162 let starému pivečku. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká na dálnici D5. Silničáře dnes potkáte mezi kilometry 100 a 110 v obou směrech. Probíhají tam opravy, proto je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: No do tohohle kytarového solíčka jsme nemohli mluvit. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 7.54 Night Radio, dobré ráno. Tak jak je to s tím pivkem? Pro vás, kdo jste se přepojil až teď, bavili jsme se tady o tom, že potapiči našli 162 let staré pivo a vědci zkoumají, jestli se dá ještě pít.
1: Mě by zajímala ta porada těch vědců na tom, kdo to ochutná jako první, jo? Jako, do toho se nepohrneš, podle mě.
2: Mě by zajímalo, jestli jde ta flaška vrátit, jestli je vratná.
0: Jestli je vratná, no. Já si myslím, oni to teda zkoumají, že v rukavicích s maskou a tady v Čechách by na to stačil jeden borec s otvírákem, že by to udělal. Ukaž? Ale v pohodě, no. No nicméně, mám tady nějaký detaily, našli to na dně moře u švédského pobřeží. Je to nedotčená láhev piva právě z roku 1864 a teďka to ty výzkumníci v laboratoři zkoumají opatrně, jak to chutná, jak to jako, jo, zjistili, že to smrdí trochu po síře a zkažených vejcích, no.
2: Tak jestli je to švédský pivo, tak se nedivím, že se do toho nikdo nehrne. Ne?
0: To je fakt. To je fakt. Já si myslím, že to stačí pořádně vychladit. Ale normálně, když tu flachu hodí na 7. schod, tak se to pak bude dát pít. Protože jako upřímně, ale pojďme si říct, co je na světě horší než teplý pivo? Není odpověď.
2: Nic.
0: Nic, no? Nicméně já si myslím, že teda pár našich českých pivovarů by tady tomu pivku z 19. století mohlo krásně konkurovat. Tady být konkrétní nemůžeme. Dostaňte si vy vaši neoblíbenou značku. Nico Santos Human Bean 7.55. Dobré ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Monferry není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monferry.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Úřad práce dnes veřejní údaje o červencové nezaměstnanosti. V červnu zůstala beze změny na úrovni 4,8% a bez práce bylo přes 356 tisíc lidí. Úřady zároveň evidovaly téměř 100 tisíc volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Umělá inteligence začíná vyvolávat nové obavy o kybernetickou bezpečnost. Během interního testu dokázal AI agent společnosti OpenAI proniknout do cizích systémů. Podobné incidenty následně oznámila také společnost Meta. Případy už přitáhly pozornost politiků, kteří začínají diskutovat o přísnější regulaci AI. Rusko by mohlo do války proti Ukrajině nasadit další 10 000 severokorejských vojáků. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského může jít až o 50 tisíc mužů. Zelenský proto vyzval Jižní Koreu k užší spolupráci s Ukrajinou. Soul by podle něj mohl pomoci především s posílením ukrajinské protivzdušné obrany. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Provoz MHD v centru Plzně se dneškem vrací do normálu. Linky hromadné dopravy se opět vrací na americkou třídu, kde finišují opravy. Dosud museli spoje jezdit objížďkou. Rekonstrukce za asi 630 milionů korun začala v květnu. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců. Chodníky budou širší a celá lokalita by měla být modernější. A teď se podíváme taky na počasí. Na pondělí nám předpověď pro západní Čechy slibuje oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s přehánkami a objevit se můžou i bouřky. Teploty vystoupají mezi 30 a 34 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno.
15: Krásný pondělí, co je?
16: Snídaně šampionů.
17: Mami, oni se mi tady smějou. Oni se mi tady smějou. Já vás celý ráno slyším strašně tlumeně, jenom abyste věděli, co se tady ve studiu děje. A nevím, čím to je, pravděpodobně asi tím, že včera jsem byl ve 2600 metrech a dneska ve 200, tak mám asi problém s Eustachovou trubicí.
14: No, trochu nám někdy přijde, že nás neposloucháš.
17: No, protože celý ráno mi tady říkáte, ty jsi hluchej a já mám normálně absolutně zalehlý uši. A přijde mi, že levým uchem slyším to, co bych měl slyšet pravým a naopak, jo. Totálně přirozený, tak nevím, jestli se vám to nikdy nestalo náhodou.
15: No, neslyšíš prostě, no.
17: Cože?
14: Nebo neposloucháš?
17: Já vás zabiju.
15: A to je skvělej sonka.
17: To ještě vidím. No tak jo. Tomáš Klus, pocity na Hit Radio v 8.03. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, One Republic, Sunshine, 8.08. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme parádní pondělní ráno. Dostávali jste jako děti kapesné nebo dáváte kapesné vašim dětem? Je tady totiž nový trend. To mě dneska ráno zaujalo na Redditu, na foru Reddit, kde je vlákno právě o kapesném. Někdo tam psal, že místo klasického kapesného zavedl pevný ceník.
1: Aha.
0: Dětský ceník za domácí práce. Je tady vynesení koše 30 kaček. Nákup 90 korun. Vyklizení myčky za 30. A já si říkám, za kolik by bylo třeba takový vyluxování domu. Bych tam dal aspoň tak za 3 kila.
2: Tak ono spíš bude blbý, když si to ten člověk ponese do dospělosti a za to, že něco udělá u sebe v bytě, bude od druhého očekávat peňážky.
3: Přesně, jo? Já jsem si přesně tohle říkal, jestli to podle mě to není úplně dobrý jako v rámci výchovy.
0: No, takhle ty na mě koukáš, jako že znovu myslel já prodávám, jak jsem nakoupil. Jo? Říkám, že se tady píše, já neříkám, že s tím souhlasím, jo. A tak by mě zajímalo, jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy dva tady třeba, co? Doma s kapesným.
3: Hele, já jsem se snažil
0: klizení ty myčky, co?
3: Já jsem se snažil pomáhat, nebo naši po mně chtěla, abych pomáhal zadarmo a potom mi nějaký kapesný dávali. Mm-hmm. Finančně mě vlastně nemotivovali. Jestli je to dobře nebo špatně, nevím. Je to samozřejmě otázka.
0: Kolik jsi dostával kapesný?
3: No ze začátku nějaký 2-4 stovky a končili jsme na tisícovce. 1000 měsíčně teda. Mm-hmm.
2: Tak my jsme s bráchou nedostávali kapesný nikdy žádný. Když jsme jeli třeba na nějaký školní výlet, tak jsme dostali jako peníze sebou, jasně, ale že bychom dostávali měsíčně nějaký obnos, to vůbec. Ale mám o 17 let mladší ségru a ta dostává peníze jako v keši normálně nějaký měsíčně a ještě má teďka nějakou novou normální platební kartu a tam jí třeba kilo pošlou měsíčně taky. Takže tam
0: jako
2: má
0: 100 tisíc nebo.
2: No, jasně.
3: No já jsem dávat to kapesný učí ty děti nějaký finanční gramotnosti, no, jak musí s těma penězma nakládat.
2: Ona nenakládá, ona platí. Ona prostě platí.
0: Já přemýšlím, já jsem kapesný asi, ale asi jo, něco jsem dostával vlastně každý týden, ale musel jsem si z toho koupit i lístek na autobus, nějaký věci do školy, no. Takže vlastně mám u rodičů ještě nějaký peníze, to jsem přemýšlím do toho zpětě. Tak jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy, dostávali jste kapesný, kolik, nebo jestli jste dostávali peníze právě za to, jako za odměnu, že jste třeba vynesli koš a tak dále. Zajímá nás to, dejte nám vědět na WhatsApp na 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budete úplně nejlepší, ale spokojíme se i s klasicky se zprávou na stejný číslo. Teď Rehab a Ina na Trafiu.

0: J.O. End of Beginning. 8:45 k tomu. Dobré ráno, nový trend, dětský ceník za domácí práce, vynesení koše 30, kaček, ráku 90 korun, vyklizení myčky 30 a tak dále. Aneb kapesné. Tohle je nový trend, tak ptali jsme se vás, jestli máte kapesné, jestli jste dostávali kapesné, nebo jestli u vás tenhle ceník fungoval. Tak píše třeba Iris, ahoj ranní partičko, už před 60 lety mi rodiči udělali ceník za domácí práce, vyluxování 5 korun, koš koruna, malý nákup 5 korun, utřít prach 3 koruny, vytřít podlahu 5 korun, myslím si, že mě to nějak nepoznamenalo, ani neskazilo, byla jiná doba, zdravím Iris.
1: Co jo? Dobrý výčet. Klára ta píše, dobré ráno šampioni, já dostávala kapesné od první třídy, jelikož jsem jezdila domů autobusem a tak jsem si z toho platila lístky. Pak i na střední škole jsem dostávala 500 korun na týden, jelikož jsem byla na intru a myslím si, že mi to pomohlo uvědomit si, kolik to stojí a jak s tím nakládat. A to je fakt, no.
0: Taky píše Terry, to je docela smutná zpráva. Ahoj, já dostávám měsíčně 150 korun.
2: Co si za to v dnešní době koupíš?
0: No za to se nekoupíš ani nic na sebe hezkýho, že jo, třeba. Taky píše Šárka, krásné ráno, kapesné jsem nedostávala, ale jakmile se šlo do kina nebo na party, tak to dotovala mamka. Uklízení bytu to bylo automaticky.
1: Tak to je vlastně pravda. Stejně.
0: To je pravda, když jsme chtěli někam na Mejdan a mami neměla bez stovky. Taky tady máme hlasovku od Milana.
3: Ahoj, tak já od 15 let lítám po brigádách, takže já jsem žádný kapesný nedostával. Máma tvrdila vždycky, když něco chceš, tak si na to vydělej. Tak já jsem si v 15 našel brigádu, no a od 15 let makám. Nevím, co je to být bez práce od 15 let. Bude mi 40.
1: Tak já jsem měla taky od 15 let brigádu, ty jsi říkal, Míšo, že taky, že jo?
0: Taky. No, co
1: ale bavíme se o tom vlastně před i ještě, před tím 15. rokem života.
0: Máme tady, no tak můžeš pracovat i před 15 rokem života, podívej se do Číny, jo. Máme tady hlasovku od Matěje.
4: Zdravím vás, Hitrádio. Ale já osobně jsem to měl doma tak, že jakmile jsem si chtěl něco koupit, tak tati, prosím, koupíš mě to. Jo, jasný, tak pojď, vykydáme prasata, uklidíme ukrav, nakrmíme, uděláme balík sena a pak to nějak zkusíme vymyslet, že bychom ti to pořídili. Jinak jsem žádný kapesný nedostával, potom až v pozdější fázi, když už jsem začal do školy jezdit vlakem, tak jsem dostával měsíčně 1400 a zhruba 1200 mě stál vlak, takže to bylo takový jako všelijaký, ale nebylo to vyloženě takový, že bych nic nedostal, ale zároveň to nebylo takový, že bych dostával randál peněz a utracoval to za blbosti, tak já jsem se neutratil za blbosti a pak jsem jezdil na černo, ale to je...
0: To jsem chtěl říct, to říká Matěj Schocně, takže 1400 dostával a 1200 stál vlak, jo. Ale nevím, možná to měl teda Matěj stejně, já bych chodil asi pěšky do týmce.
2: Jak se ta doba změnila? Dřív to bylo, mami, jdu na koncert, dej mě 300 a dneska je to, mami, jdu na koncert Imagine Dragons, dej mi 3500.
0: Jenom na lístek, ale.
1: Tak děkujem za hlasovky.
0: Kapesný to vám asi úplně tady nedáme, ale co pro vás máme, tak jsou další hity. Kesha, TikTok. Za malou chvíli taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na silnicích.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň. Ští mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical! Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Teď na kavagorila.cz.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu teď hlásíte na hlavním tahu z Plzně na Nepomuk. Stala se na příjezdovce do Chocenic, kde osobní auto narazilo do plotu. Na místě je policie a s opatrností tam projedete.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM Plus.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: taková česká Lady Gaga, Bruno Mars, Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. 8.31, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do pražských Letňan dorazila velká výstava ze světa Harryho Pottera. Putovní expozici už po světě navštívili více než 4 miliony lidí a nabízí filmové rekvizity i interaktivní zážitky. Pozornost ale budí také tím, že na výstavě prakticky chybí zmínky o autorce celé série J.K. Rowlingové. Rodina z amerického Utahu zažila při dovolené v San Diegu neuvěřitelnou náhodu. V pronajatém bytě si všimla fotografie plné lidí na pláži a při bližším pohledu zjistila, že jsou na ní zachyceni i někteří členové jejich vlastní rodiny. Snímek přitom visel v ubytování, které si náhodně pronajali přes Airbnb. Marek Ztracený odehrál jeden z největších koncertů své kariéry. Na pražské letenské pláni ho podle pořadatelů sledovalo zhruba 70 tisíc lidí. Zařadil se tak mezi několik interpretů, kteří na tomto místě vystoupili. V minulosti tam koncertovali Michael Jackson nebo Rolling Stones.
3: Byl toho plný Instagram, my kdo jsme tam nebyli, tak jsme to aspoň mohli vidět takhle a vypadalo to teda velkolepě.
2: Mimochodem velká ostuda, že jsme tam ani jeden nebyli.
0: No mě se nic na Instagramu neukázalo, ale to není možný.
2: Ty tak kecáš. Vypadalo to velkolepě.
0: Vypadalo to krásně a velkolepý bude i tohle. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes na Hit Radio v 8.33.
2: České tam byly nějaký faninky, který tančili se slzama v očích.
0: Ty o toho budeš mluvit, jo, Davide. Takže prostě ty seš ten rádia, který prostě kecá dokonce a do začátku písniček, jo.
2: Dobře, pojďme znova.
0: Pojďme ještě jednou, projíme se reputaci. Tak, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Davide, teď už ne.

0: Tohle jsou hity pro vaše pondělní ráno, Linkin Park, Hit Radio 8.40. Dobré ráno, pokud si myslíte, že umýt si ruce po toaletě je naprostá samozřejmost, tak bohužel. V Evropě není. Já jsem tady narazil na průzkum, který porovnává, kolik lidí si v jednotlivých zemích myje ruce po návštěvě toalety a Česko. Nechám vás chvíli hádat. Kolik procent lidí si myje ruce po toaletě?
1: Já nám budu věřit a budu si myslet, že tak 97 třeba.
0: 71%.
1: 71%.
0: 3 z 10 Čechů si ruce nemyjou.
1: Tak to pak, když si s někým podáš ruku, tak budeš přemýšlet, jestli patří mezi těch 71 nebo těch 29 zbývajících.
0: Přesně, ještě než ti podá ruku, tak místo těší mě. A mýdlo bylo?
1: Mýdlo bylo. Už jsem se to tady taky otevřela a koukám, že je úplně nejlíp na tom, překvapivě možná, Bosna a Hercegovina, 96% lidí. Nejhůř je na tom, typli byste si, jaká země je na tom nejhůř?
0: To nevím.
1: Je to Itálie a tu zrovna my Češi máme tak rádi, jo. Itálii, Španělsko, milujem, tak prosím vás, v Itálii jsou na tom nejhůř z Evropy, 57%.
0: Jak je na tom třeba Turecko?
1: Turecko druhý nejlepší, 94%.
0: Ale tady se vlastně není čemu divit, jo, protože jenom dřepneš a pokračuješ. Rychlá akce. Takže 3 z 10 Čechů si nemyjou ruce. No tak pamatujte na to, až vám kolega v práci bude nabízet z pytlíku oříšky. Co je, Jasmin, ty jsi super opotila.
1: Ne, já jsem si vzpomněla, že jsme tady 3 s Davem.
0: David už je pryč.
1: A proč asi?
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio. Hit Radio.
8: She work the girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Tohle je Miles Smith na Hitrádiu v 8.52.
1: Představte si, že jdete po ulici nebo jedete autem, kouknete se nahoru, protože vás zaujme nějaký billboard.
0: Koukám.
1: A někdo tam normálně bydlí. To je nový výmysl Netflixu, jakožto promo k filmu. Trošku to přehnali a normálně postavili billboard ve tvaru domu a na tři celý dny do něj zavřeli chlapa, který tam má vydržet, jo. Ještě navíc má nějakou ceduli bílou a pomocí té cedule komunikuje s lidma, který pod ním jedou. Normálně vidíte, jak on se tam prochází, on tam spí, on tam je prostě opravdu 3 dny a je to promo k novému filmu The Last House a vlastně si říkám, že ačkoliv je to bizár, tak je to strašně dobrý zároveň.
0: Tak ty říkáš, že musí vydržet, tak já si myslím, že tohle v tomhle případě je to otázka peněz.
1: To jako
0: 3 dny vydržíš někdy, když ti zaplatí klidně i billboardu, jo? Ale já si říkám, kdyby to třeba takovouhle kampaň měli udělat tady v Čechách na nějaký třeba seriál nebo film, něco, co tady bylo, napadá tě třeba, co by se dalo takhle jako stvárnit?
1: Ne seriál, ale bizár, možná výměna manželek.
0: Jo, to tam zavřeli, jasně, no. Mě napad třeba, nevím, kdyby tenkrát dělali podobnou reklamu na 30 případů Majora Zemana, na studnu, jo, což, ono by to vlastně dneska nešlo,
1: Jak to?
0: No tak jako studnu najdeš, jo, ale je sucho.

0: Eight Piece.
1: Sluča.
0: 8.57, poslední song, pondělní snídaně.
1: Sluča.
0: Ta je oficiálně u konce. O rozjezd pondělního rána jsme se vám postarali my, Michal, Jasmin, David, a tuhle štafetu přebírají naši kolegové s další skvělou muzikou. Podíváte třeba David Guetta, Justin Bieber nebo Činasky.
2: Mějte se krásně, zvládněte pondělí a celý ten novej týden.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: No hlavně nějak přežijte ten dnešek, to vedro vydržaj. A slyšíme se zítra ráno.
2: Ahoj.
0: V 6, čau. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásné pondělí. Aktuálně se jezdí bez nehod a bez větších komplikací, takže máme radost a přeju šťastnou cestu i nadále. Kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Lhůta pro případné opravy vyprší 17. srpna. V centru Plzně skončilo dopravní omezení. Hotovo už je v ulici Na Roudné, kam se proto opět mohl vrátit provoz. Opravy asi půlkilometrového úseku trvaly 1 měsíc, kdy byla silnice z centra směrem na Bílou horu neprůjezdná. Rekonstrukce město vyšla na téměř 3,5 milionu korun. Do českých lékáren by mělo v nejbližších dnech dorazit skoro 6 tisíc balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V Česku chybí už od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak není k dispozici ani jeho náhrada. Situaci s dostupností tamoxifenu bude ministerstvo nadále aktivně řešit. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole 1. ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový 3bodový zisk stále čeká. Sigma díky výhře poskočila na 8. místo, Artis je 13. Ve vedení nadále zůstává pražská Slávie.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kdo byste snad čekal, že se dneska nedostaví pařáček, tak chyba lávky. Teploměry se dnes dostanou na 36 stupňů Celsia, v maximech na horách ukážou 33. Zpočátku dne bude jasno až polojasno, ale odpoledne přibude kupovitá oblačnost a s večerem pak už čekáme i přehánky a lokální bouřky.
3: Hit Radio FM+.
2: Ještě jednou krásný den, Bára Škrybová zpátky po dovolené, už jsem se na vás strašně těšila. Dnešní téma, dopisy z tábora. Vzpomínejte, rozebereme.

jedem čínsky stejně jako já. Boží hit. 9 hodin, 10 minut, s vámi Hit Radio FM+, Bára Škrybová taky. A jak už jsem nastínila před chvilkou, tak dnešní téma, na které si tady spolu teď popovídáme, tak to jsou dopisy z tábora. Mně se totiž dotklo, že už se všude začíná řešit, no jo, tak už se to krátí, už bude ta škola zase. Billboardy začínají jet nápisy zpátky do školy a tak dále a tak dále. Ježíš Maria, zavřete oči a pojďme si uvědomit, že je teprve 10. srpna. Jo, takže školáci, prosím vás, kdo teď posloucháte, hlavně klídek, užívejte. Léto i prázdniny ještě jedou v plný síle a tábory, ty jedou taky. Takže jdeme na to, jo. Dopisy z tábora. Já si myslím, že existují tři druhy rodičů. To jsou ti, kterým přijde z tábora krásný dopis, ti, kterým nepřijde nic a ti, kterým přijde dopis, který začíná slovy mami, neboj se, anebo přijďte si pro mě. Určitě vám jako rodičovi nějaký takový dopis někdy přišel a nebo jste ho jako dítě dokonce i napsali. No a teď ho napište mně na WhatsApp 720 870 237 a taky se nebojte vzít útokem naše sociální sítě, tam máme na téma dopisy z tábora i extra příspěvek. Tak pište, já se těším a tohle je Alex Foreign Ordinary. Mějte krásný pondělí.

0: Pam, pam, pavadam. 9.21 Hit Radio FM Plus, s vámi Bára Škrybová, zdraví. My jsme nadhodili tady spolu téma dopisy z tábora a na WhatsApp 720 870 237 mi napsala Marina. Ahoj Báro, můj syn mi napsal z tábora tenhle dopis. Milá mami a tati, tábor je super, máme hezký stan, v noci mi byla dost zima, ale nemusíte mi nic posílat, vedoucí mi dali lepší spacák než ten, co jste mi zabalili vy. Ahoj. Tohle jsem trošku zpracovávala, nejen, že bylo mému dítěti zima, ale říkala jsem si, jak tam asi musím vypadat, ani dítě na tábor správně nevybavím. Ahoj Marina. Marie, ale úplně v klidu. Já se vsadím, že nejsi ani první, ani poslední a hlavně jo, všechno se vyřešilo, nikdo nestrádal a vsadím se, že si syn ten tábor užil úplně parádě, takže klídek a nohy v teple. Mám tady ještě dopis od Haničky. Ahoj Báro, mně přišel od mé nejmladší ratolesti tento dopis. Ahoj mami, je to tady fajn, byli jsme omrknout tábor, pak jsem se poblinkala. To bylo všechno, co mi napsala. Ještě nádherný. To jsou přesně ty dopisy, který nás baví, tak je pište dál. 720 870 237, za chvilku Welshly Arms a Miley Cyrus.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
10: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
12: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
13: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
14: avokádo či mikádo,
13: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
14: šampiony nebo dresy pro šampiony,
13: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
14: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
13: Vaše centrum nákupů a zábavy.
14: Olympia Plzeň CZ.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio FM Plus v čase přesně 9 hodin a 34 minut. My jsme tady nahodili na začátku hodiny téma dopisy z tábora a vy mi stále píšete, takže mám tady jeden vzkaz. Maminko, mám se dobře a vůbec se mi nestýská. Teda trochu jo, ale nejezdí pro mě, chci to ještě zůstat. To je krásný. Další mi píše Lenka. Ahoj Báro, mně přišlo jednou. Mami, dneska se mi stýskalo, tak jsem si vzal tvoje tričko, co si mi dala sebou, ale nikomu to neříkej. Lení, to je úžasný, moje rodičovské srdce neuvěřitelně plesá. Děkuju moc. My tady řešíme, že tábor je paráda, ano, tak to samozřejmě je. Většina dětí, které tam jsou, tak si to užívají, mají nakonec parádní vzpomínky, ale ne vždycky se to stejskání opravdu dá zlomit, jo. Třeba můj syn byl na táboře jednou, bylo mu tehdy 8 let a psal mi domů dvakrát. Mami, nemůžeš si pro mě přijet. A já jsem vždycky skontaktovala vedoucí a vedoucí mě přesvědčovali, že je to jenom jako vždycky večer, chvilkový a že si přes den hraje, je začleněný a že je to super. No, když jsem ho vyzvedla, potom opravdu jako na konci tábora, tak mě okamžitě prosil, ať už ho na žádný tábor nikdy neposílám. Teď mu bude 17 let a jakmile před ním řeknu slovo tábor, tak se úplně oklebe a řekne fuj, mně se tam tak strašně nelíbilo. No a to je jako vlastně jedna z jeho nejhorších vzpomínek a zážitků v životě. Takže pojďme si říct, že ne vždy. Vždy to jde na sílu a ne vždy si ty děti opravdu zvyknou. Takže pokud vás ty vaše děti aktuálně třeba prosí, přijeďte si prosím pro mě, zvažte, jestli pro ně opravdu nejete. Já už bych to teď udělala. To je moudro ode mě a teď si dáme Diginu. Má na parádě.

0: Xindlix dovolená, kdo vyrážíte na dovolenou, tak si ji hlavně užívejte. Já jsem tady zpátky po dovolené, já jsem Bára Škrybová a jsem s vámi moc ráda. Je pondělí dopoledne, 9 hodin a 42 minut. My od začátku hodiny jedeme téma tábory a dopisy z tábora. Probralo se tady to, co píšou děti nám, ale pojďme si taky říct, co bychom měli psát my jako rodiče svým dětem. Psychologové, prosím vás, doporučují hlavně jednu věc, jo, a to dát dítěti najevo, že nám chybí, že to ano, ale zároveň mu dát taky důvěru, že ten tábor zvládne a že si ho může bez obav užít. Takže prý něco ve stylu, moc na tebe myslíme, užij si to a těšíme se na tvoje zážitky. Ale určitě prý vynechat, je nám bez tebe hrozně smutno, nemůžeme se dočkat, až se vrátíš a doma je bez tebe všechno prázdný a pes ani nežere a naše slepice už radši odešla a tak dále a tak dále. To potom to dítě, které se začíná na táboře právě zabydlovat, pak může místo užívání si tábora začít řešit, jak to bez něj doma vůbec vládáme a je to pro něj těžší. Takže ano, říct, že nám chybí, ale zároveň mu dát najevo, věřím ti, že to zvládneš. A to je hrozně hezká myšlenka. Tak třeba ještě letos někdo využijete, anebo příští rok, jako když to najdete. Díky moc, že ladíte v pondělí dopoledne Hit Radio FM+. Za chvíli Katy Perry a nebo Benson Boone, tak buďte s náma i nadále.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone a Beautiful Things nám přesně minutu před desátou dohrál na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a já mám pro vás takhle v 10 hodin zase jenom ty nejlepší zprávy, protože se na západě Čech jezdí aktuálně bez nehod a bez větších komplikací. Kdybyste náhodou potkali na svých cestách něco, tak nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vaše starosti na našeho primátora.
6: Pane primátore, Plzeň má za sebou hodně horký týden. V úterý teplota překročila dokonce 41 stupňů. Co děláte pro ochlazování zejména centra města?
7: Máme v provozu veškerá pítka, mlžítka nebo také fontány. Znovu jsme do ulic poslali kropící vůz, který alespoň částečně ochlazuje rozpálené komunikace. Také jsem požádal všechny starosti městských obvodů, aby se domluvili s dobrovolnými hasiči a toto opatření naplňovali také na městských obvodech a jsem moc rád, že mi všichni vyhověli. Za to jim patří velké poděkování.
6: Vy jste navíc udělal krásné gesto a dělníky na náměstí Republiky a na Americké třídě obdaroval v tomto vedru vychlazenými nealkoholickými nápoji.
7: Málo kdo z nás si dovede představit, jaké to je pracovat na přímém slunci ve 40-stupňových vedrech, u toho betonovat, popřípadě asfaltovat silnici. Já jsem na té rozpálené ploše na Americké i na náměstí Republiky opakovaně byl a není to nic moc, takže jsem se rozhodl chlapy ocenit, donést jim něco dobrého na občerstvení a byť to bylo nealko, tak věřím, že jsem jim udělal velkou radost. No a bylo to takové drobné poděkování nejenom za primátora, ale za všechny Plzeňany, protože pracují na dobrých projektech pro nás všechny a já se jejich práce vážím.
6: Jak ke změně klimatu přistupujete z dlouhodobého hlediska?
7: Sázíme stromy a přidáváme zeleň na veřejná prostranství. Na objektech, které jsou k tomu vhodné, realizujeme zelené střechy a snažíme se hospodařit s dešťovou vodou, které mimochodem letošní rok není příliš. No a například na náměstí Republiky všichni pochopí, jaké to je, když není přirozený stín ze stromu. Že tam nejsme rádi a prostě tam nechceme trávit svůj volný čas. To se teď změní, zasadíme stromy do země poprvé v historii, vašim posluchačům přeji krásné léto, s dovětkem, že se na to těším a děkuju za pochopení při prací, které se realizují.
5: To byl primátor města Plzně Roman Zarzický.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
5: On air.
9: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Je 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehřátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Michaela Botová.
10: Hlídejme děti, aby piliony nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
6: Největší pozor bychom měli dávat na kojence a děti do 4 let. O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim. Nově by mělo přejít z kraje na stát. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské letiště mohla od začátku příštího roku spravovat armáda. Konkrétní podmínky a smlouvy se postupně dojednávají a připravují ke schválení obou stran. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. Večerní program otevře finále koulařek v 8 hodin našeho času. Zakončí ho finále ženské stovky krátce před 11. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín. V běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat i 4 čeští zástupci.
5: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Co vám budu povídat o tom počasí? Nic, protože bude hic. Tyjo, až z toho rýmuju. Dnes budou teploty v maximech na 36 stupních Celsia, na horách 33. Odpoledne pozor na přehánky a taky na lokální bouřky.
5: Hit Radio FM+.
0: 2:50, pondělí jede, my taky jedeme. Parádní pondělní dopoledne vám přeje Bára Škrybová, Banners, Teddy Swims a teď Alan Walker.

10 hodin a 13 minut k tomu s vámi Hit Radio FM+. Tohle byl Terry Swims se songem Bad Dreams. Máme 10. srpna, letošní srpen, potažmo celé léto je opravdu velmi, velmi horké a zatím to nevypadá, že by se to mělo nějak razantně změnit, minimálně určitě ne v tomto týdnu. Takže máme sucho, máme extrémní sucho, si pojďme říct a pojďme si tedy i raději připomenout, že v Plzeňském kraji proto až do 15. srpna platí mimořádná protipožární opatření. Zatím tedy do 15. srpna může se to klidně prodloužit a já si teda za sebe myslím, že se to určitě stane. Tudíž v lesích, parcích, na loukách nebo polích je zakázáno rozdělávat otevřený oheň, to je jasný, nesmí se ani kouřit, prosím vás, používat pyrotechniku nebo odhazovat doutnající předměty. Za porušení hrozí pokuta podle zákona o požární ochraně. No a co se týče té vody samotné, tak plošný zákaz používání vody aktuálně vyhlášený není, ale odborníci doporučují s vodou zbytečně neplýtvat, takže zalévání zahrád je určitě lepší omezit, stejně jako třeba napouštění bazénů nebo jiný odběry vody, které nejsou nezbytný. Jinými slovy, vodu bychom teď opravdu měli používat s rozmyslem, třeba napouštění vany není úplně jako nezbytný, stačí fakt jenom krátká sprcha. Sucho totiž neznamená jenom suchou půdu, kterou vidíme, ale postupně se může projevit i na zásobách povrchové a podzemní vody. A to nechceme, že ne? Ne, nechceme. Ale chceme muziku. Where is my husband právě teď?

0: je taky paráda tohle, že jo? To je song, který rozdává energii na všechny strany. 10.23, já vám moc děkuji, že jsme spolu. Doufám, že máte díky tomu i lepší pondělní dopoledne Hit Radio FM+. Tady to jede jako po másle. Já vás jdu zase poslat i na naše sociální sítě. Tam je ve stories totiž anketa o nejlepšího superhrdinu. Já teda přiznám, že mě je tenhle svět absolutně neznámý, tak koukám jak suva z nudlí, co se to tam opravdu objevilo. Takhle, Spidermana, Supermana, Batmana, to ještě opravdu dám. Vím, že třeba Thor, ten taky existuje, ale Mr. Fantastic, to je novinka absolutní pro mě, anebo je tam taky nějaký hockey, to taky vůbec neznám, znám ho maximálně z Meše, ale jako ze světa superhrdinů vůbec. Ale vy jste na tom určitě líp, tak nám tam hoďte hlas, ať víme, jaký superhrdina je tady na západě Čech absolutně nejoblíbenější. A až u nás na tom Instači budete, tak se prosím vás, vy, kdo jste soutěžili celý týden o lístky na Jeleny do Lokte, se mrkněte na ten váš komentář, který jste nám tam dali, jestli tam náhodou nemáte od nás odpověď, že vyhráváte. Byla by škoda nechat si to propadnout. Ladíte Hit Radio FM+, laďte samozřejmě dál, za chvíli Nickelback a Katka Marie Tichá. Krásný pondělní dopoledne.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

Katka Marie Tichá, byt 660 na Hit Rádiu FM plus 1034. Kdo jste na dovolené nebo na ní třeba razíte, tak užívejte, jak jenom můžete. Máte k tomu vlastně naprosto parádní počasí. Já jsem byla na dovče minulý týden, kdo posloucháte pravidelně naše Hit Rádiu FM plus, tak to asi víte. A vrátila jsem se z té dovolené strašně chytrá, jo. A řekla jsem si, že se o to s váma podělím. Takhle, my jsme s dětma totiž nikam nejeli, jako třeba na týden na žádný pobyt, a řekli jsme si, že budeme jezdit jenom na výlety. Takže jsem každý den plánovala. Jo, furt jsme někde rajzovali, poznávali jsme a já jsem si říkala, jak se těm dětem věnuju a že dělám vlastně úplně to nejlepší, co můžu. Měla jsem za sebe radost. No a představte si, oni mi asi někdy jako ve středu řekli, že by si strašně přáli prostě jenom zůstat doma. Na zahradě a bejt jenom spolu. Tak jsem si říkala, aha, no tak jo. A tak jsme nikam vůbec nejeli a povídali jsme si a malovali jsme a luštili jsme křížovky a opalovali jsme se na DC, postavili jsme si stan a nikam jsme se nehnali. A děti mi říkali, že to byl nejkrásnější den z celý dovolený. Takže to jenom tak, jo, že ne vždycky se prostě musíme někam hnát, a zase se mi hlavně potvrdilo, že děti fakt chtějí hlavně nás. Nás, rodiče, beze zbytku. A ne furt někde rajzovat. Takže jako nemusíme nutně zařizovat drahý dovolený. Jim opravdu stačí bejt hlavně s náma. Tak to je takové moje filozofické okénko tady na Hit Rádiu FM plus takhle v pondělí dopoledne, a třeba ho někdo využijete. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. No přesně, že jo. Hezký dopoledne všem. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: 10.43 s vámi Hit Radio FM Plus a já vás do někam pozvat. Kam vyrazit? Ještě téměř měsíc můžete vyrazit na nějaké to promítání v rámci plzeňských letních filmových večerů. Až do 5. září tady s námi budou a v rámci nich můžete shlédnout třeba úplně zadarmo z Brusu nový film Někdo to rád v Plzni, a to 30. srpna v plzeňském amfiteátru. Jinak z dalších míst, kam můžete vyrazit na nějaký hezký film, jsou to třeba restaurace Roští, galerie města Plzně, nádvoří plzeňského pivovaru a taky samozřejmě běží i dětské, respektive rodinné projekce ve statku u Matou na Bolevci. A tam si skočte třeba už tento čtvrtek 13. srpna od 19 hodin na tajemství Síkorek. A den předtím ve středu 12. srpna od 8:30 na snímek drama, a to do kafe Smetanka. Vstupenky jsou k zakoupení na www.festivalfinale.cz, jednotná cena je 150 korun na hlavu a v tom statku u Matoušů je to 120 korun a děti do 12 let platí jenom 90. Celý program najdete na již zmiňovaných stránkách.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitradiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitradiu FM Plus.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taky parádní věc. Shakira Zoo na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále jste za volanty, naprosto předpisový a já vám přeju, ať vám to tak vydrží klidně na pořád. Nemám pro vás žádné hlášení o dopravní nehodě ani zásadní komplikaci, tudíž opatrně a kdybyste na svých cestách něco potkali, tak se nebojte a dejte nám to vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB. Plzni na Nepomucké.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a ubrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
11: Máme 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Zájemci o vlastní bydlení si za novou hypotéku letos připlatí výrazně více než loni. Jak píší novinky.cz, hypoteční sazby stále rostou. Zvýšily se už pátý měsíc v řadě. U úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se tak měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun. V Plzni po třech měsících končí přestavba americké ulice v centru. Vyžádala si téměř 40 milionů korun. Dnes ráno se tam opět obnovil provoz. Americká by nově měla být bezpečnější a také hezčí, aby se zvýšil její potenciál. Zastávky MHD jsou po rekonstrukci lépe přístupné. Nově pak na americké přibyly vzrostlé stromky. Západní Evropa letos v červnu a červenci zažila rekordně teplý začátek léta. Průměrná teplota dělala přes 21,5 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord z roku 2022. No a rekordní teploty pak v červenci už podruhé za sebou zaznamenaly také světové oceány. V dějišti minulých olympijských her v Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu bude o postup do úterního finále závodu na 100 metrů volným způsobem bojovat i největší hvězda výpravy Barbora Sémanová. Celkem pak máme v nominaci 10 plavců.
2: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Dnes si opět připravte sluneční brýle, klobouky a krémy. Teploty totiž budou atakovat až 36 stupňů Celsia, na horách 33. Zatím máme ještě spíš polojasno, ale odpoledne je třeba počítat s tím, že se objeví přehánky a někde i bouřky.
2: Hit Radio FM+.
0: Krásné letní, opravdu horké a hlavně teda pokud možno vydařené pondělí přeje Bára Škrybová. Jdeme otevírat poslední společnou hodinu. Enrique

Kvora, síla starých vín, to je taky nostalgie. 13 minut po 11. Hit Radio FM Plus s vámi. Je 10. srpna a na Domažlicku se už tento pátek a sobotu, tedy 14. a 15. srpna, chystá tradiční vrchol léta. Tudíž? Ano, samozřejmě, Chodrock Fest mám na mysli. Opět nabídne dvě festivalová pódia a pořádně nabitý program, takže si užijete třeba Pokáče, Vohnout, Brutus, Harley, Argema bude, Poletíme, Valda Gang se objeví a taky legendární a úžasná Maruška Rotrova. My vám dneska zase pomůžeme s tím se tam dostat, protože u Divokýho západu se opět bude hrát o dva lupeny, tak kluky, laďte. A pokud už víte, že na Chodrock Fest dorazíte, nebo třeba budete jenom v sobotu v Domažlicích na chodských slavnostech, tak určitě nechoďte domů spát a dorazte za námi pařit. A to už na legendární afterparty Hit Radio FM+. K nám si totiž můžete koupit lístky úplně zvlášť, jakože není podmíněna účast na samotném Chodrock Festu. To je důležitý říct. Budeme tam my, moderátoři samozřejmě, a s námi soutěže a obrovská dávka taneční hudby a obrovská dávka skvělý nálady a prostě pařba obrovská. Kdo jste tam někdy byl, tak víte, o čem mluvím, a kdo jste nebyl, tak určitě pojďte, ať víte, o čem mluvím. Budeme tam od 10 večer až do 2 do rána. Tak jak říkám, pařba obrovská. Moc se na vás těšíme. Teď Amy McDonald, This is the Life.

0: Written in the Stars na Hit Rádiu FM+, psáno ve hvězdách, no to vlastně sedí, protože i ve hvězdách je vždycky napsáno, jak bude, protože meteorologové v podstatě čtou z těch hvězd, ono to vždycky tak jako vypadá zvláštně, jednou se to shodne, jednou se to neshodne. My se podíváme na to, jaký výhled je na celý tento příští týden. Tak buďte s námi, povíme si to a do té doby třeba kamarád Be Mine, tak mějte krásný pondělní dopoledne.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Dobrý den.
8: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Porsche Plzeň.
10: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
11: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
10: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
11: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
10: To je Audi Q7 Perfection.
11: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
10: ten nejezdí.
11: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
9: Porsche Plzeň.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

10.33 je to nejkrásnější pondělní dopoledne, vám přeje Bára Škrybová, díky moc, že ladíte Hit Radio FM+. Týden jsme zahájili opět tropickými teplotami, dneska už jsme si říkali, že se teploměry zastaví na nějakých 36 stupních Celsia, na horách to bude asi 33. A jestli si kladete otázku, jak to bude vypadat po celý tento týden, tak já mám odpověď. Bude léto, překvapivě jo, ale pozor, nečekají nás čtyřicítky, takže opravdu jako jipí a je, žádný umorný hice nebudou, jenom takový to klasický normální léto, na který jsme zvyklí. Takže od zítra teploty spadnou na nějakých 27 až 29 stupňů a až v pátek zase přijde 33, ale do té doby se můžeme tak nějak jako hezky letně nadechnout. Tak hlavu vzhůru a užívejte Backstreet Boys na Hit Radio FM+, právě teď, to je taky srdcovka. A další naladíte dneska po 12.

0: ráda, že se s váma můžu rozloučit s takovouhle obrovskou dávkou energie. Krištof Dominik Aladžia, Půlnoční hřích, to je dnešní loučící song, song, se kterým se my dneska loučíme. Takže vám přeju krásný zbytek pondělí. Doufám, že do toho nového týdne stoupíte pravou nohou. Užívejte, jak jen můžete, léto, dny a tak dále, prostě všechno, co můžete. Takhle je to vlastně nejlepší v tom životě, všechno si užívat. Než odejdu, David Guetta tady bude, Damiano, David, Lady Gaga, Bradley Cooper a po tý 12. nezapomeňte na srdcovky. Takhle zase mrknu přes ramínko, Destiny's Child, Depeche Mode nebo Jason Donovan. Tak to za to stojí. Tak jo, mějte se hezky, Bára Škrybová se loučí a zítra se zase těším od 9 do 12.
1: Jenom hity. Hit Radio. Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol, ale také z Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. V opačném směru se zdržíte na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB. Plzni na Nepomucké.
3: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Jedenková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. O uplynulém víkendu zahynulo na našich silnicích 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla to policie na síti X. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak při rezervaci se nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
7: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
1: Dovolenou bychom nikdy neměli platit prostřednictvím odkazu. Teď ještě pohled k nám.
8: Do areálu letiště v Líních u Plzně už se jen tak nedostaneme. Je totiž nově střežené non-stop a všechny osoby před vstupem prochází důkladnou kontrolu. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství v Plzni. Technické zabezpečení proběhlo rychle. Navzdory tomu, že celý areál obehnalo celkem 14 kilometrů dlouhé oplocení.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Odpoledne bude na západě Čech většinou polojasno, přechodně oblačno. Dorazit mají přehánky a ojedinělé bouřky. Naměříme mezi 33 až 36 stupni.

Nádherné pondělní poledne vám přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů hned po sobě. No a první srdcovka, tak ta je, rodiče, pro vás, jo? Že jste už doma s dětma přežili víc jak půlku prázdnin. Dobře vy, protože na rovinu, na prázdninách je nejtěžší ty děti uhlídat a hlavně, aby se pak do školy nevrátili se sádrou na ruce nebo na noze, aby byli živí, zdraví a na střední škole ideálně netěhotný. Takže první srdcovka Survivor pro vás, že už jste to přežili. Tak ještě jednou gratuluju. Teď

0: Destiny's Child na Hit Radio Survivor.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme hned zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 od Petra, že čau Jiří, trefil si to přesně, ještě že jsou moje děti po mé ženě, kdyby byly po mně, tak jsem každý víkend na chirurgii. Zdraví Petr. Jo Peťo, tak to jsme měli podobné dětství. Já byl taky větší jak dalmatín. Samá modřina, zlomeniny k tomu, hlavně teda takhle přes léto. Ale říkám si, že taky jsme jako děti byli věčně venku, lezli po stromech, lezli na střechy, skákali do scén a stavili motikáry ze starých kočárků a tak dále, že jo. Já vlastně nevím, jestli dnešní děti to takhle mají, jako jsme to mívávali my. Jsem rodič, ale tomu mýmu nejstaršímu, tak tomu jsou teprve 4 roky, takže tam uvidíme, jestli to teprve přijde. Tak nevím, nemůžu úplně říct takhle jako jo, z vlastního pohledu. Ale na druhou stranu, když máme dneska ty srdcovky, tak Petr vlastně otevřel docela zajímavý téma. Jaký jste byli vy jako děti? To mě zajímá. Jaký jste měli zranění přes léto? Často se vzpomíná přes léto na letní lásky, tak pojďme zavzpomínat na chvíle, kdy naši rodiče z nás měli letní vrásky, jo? Co se vám stalo přes léto? Nějaký zranění? To mě zajímá. 777-937-777, napište, kde to bylo, kolik vám bylo a tak dále a tak dále. Hlavně, jestli se teda hlavně v pořádku. A my si dáme právě teď další srdcovku, ta je konkrétně z roku 1990, moc často se nehraje, když je od Depeche Mode. Tak tady máte ode mě. World in my eyes.

0: Seburn na Hit Radio. Přesně ve čtvrt na jednu, tak to byla třetí srdcovka pro pondělní den.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tak já dneska zvolil tak trošku zvláštní téma, kdy vzpomínáme na naše bolístky, ale tentokrát to není zlomený srdce z letní lásky, ale jsou to naše zranění, když jsme byli děti, protože prostě tenkrát, jak jsme vyrůstali trošku v jiný době, tak ty zranění se nám vůbec, ale vůbec nemohli vyhnout. A naši rodiče, teď jsme přesně jako v jejich botách, v jejich kůži, že jo, teď se díváme na ty naše děti a říkáme si pro boha, hlavně tam nelez, tohle nedělej. Tak ty z nás tenkrát opravdu museli mít šedý vlasy. Píše mi tady třeba Tomáš, čau, já jsem byl jako malej taky pořád obvázaný, věčně odřený, měl jsem i chodníkový lišej, když vyrůstáš na vesnici, tak se tomu nevyhneš. Moje máma vždycky tvrdila, že je zázrak, že mám pořád všechny prsty, táta zase razil výchovou, že nešikovný maso musí pryč. Jednou jsem sekal dřevo, bylo mi asi 9 a seknul jsem se do holeně. Naštěstí přes tepláky a docela tupou sekerou, takže jsem si nezlomil holeň, měl jsem jenom pořádnou modřinu a dodnes mám pocit, že tam cítím takový džůlek. Zdraví Tom. To je díky boží. Další zpráva. Holky, to by mě zajímalo. Co holky? Protože u nás, kluci, že jo, tak to je jako jasný. Tam to prostě bylo na denním pořádku. Ale co děvčata? Tak kouknu tady do SMS-ek 777-937-777. A já tady mám, hele, Žanda píše, to je hezký. Ahoj Jirko, od malička jsem měla rozbitý kolena, odřené lokty a dlaně od všemožných pádů. Když mi bylo 8, byla jsem na prázdninách u babičky, byli jsme s dětmi venku a lezli jsme po stromech, já skočila na zem ze stromu přímo na kámen a zlomila si nějakou kost v kotníku. Po 4 jsem se dopazila k babičce, ta si myslela, že to mám jenom naražené a 2 dny se mi to snažila léčit obklady s kostivalem. Jasně, babský rady, chápu. Nakonec děda usoudil, že by to chtělo do nemocnice a ve finále jsem měla sádru až do konce prázdnin. Pak jsem měla ještě jednou zlomenou nohu o 2 roky později a ve 12 ještě zlomený prst na ruce, když jsme s dětmi hráli na dvorku vybíjenou. Takže já byla slušné nemehlo. Nebyla si nemehlo, prostě si jenom žila. Nemehlo si nebyla. To je krásný, to je super. A ještě nejlepší na tom je, že se často ta zranění stávala, když nás hlídali ty babičky a dědečkové, že jo? To jako ty rodiče taky potom z toho museli úplně šílet. No nic, tak klidně i vy si můžete pochlubit na 777-937-777, co vám se stalo, a my si dáme čtvrtou srdcovku, to se vám bude líbit. United Six.

0: takhle to vypadá, když se cover verze doopravdy vydaří.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pátá srdcovka Jason Donovan a cover verze původního hitu z roku 1960. Jason Donovan naspíval tenhle hit v roce 1989 a podařilo se mu to, co se vlastně jako nikdy předtím nepodařilo. A to už několikrát ten původní hit z toho roku 1960 se snažili překonat a nebo trošku jenom přespívat a dostat někam jako vysoko. Ne, ani v roce 1960 vlastně vůbec tenkrát, jak se říká, netrendoval, neměl žádný úspěch. Dokázal to opravdu až Jason Donovan v roce 89 a dostal ho na první příčky britských hitparád. Tolik tedy páteční srdcovka, tedy pátá dnešní srdcovka. Za chviličku ta na vaše přání. A já ještě jednou děkuji za všechny zprávy, které jste posílali se vzpomínkama na vaše letní zranění. Našel jsem tady jednu zprávu a myslím si, že tu nic nepřekoná. Jsem si prakticky jistý, jo? Mám tady hezkou zprávu. Věřím, že můj úraz nikdo nepřekoná. Já jsem si při házení míčem prokousla jazyk. Krve jak zvola, honem do špitálu, který byl teda skoro za rohem, sešili mi ho, jenže ta díra v jazyku je dodnes a to už uběhlo 60 roků od této události. Mějte se krásně, zdraví posluchačka Věrka. No tak, nádhera. Ano, ano, to je definice toho, jak děvčata umí házet. Sorry, blbý for. Tak jo, za chviličku srdcovka na vaše přání, holky, tak dneska to udělám tak, že děvčata, dneska si můžete psát vy o vaší srdcovku na přání, když jsem utrousil takhle blbý vtip. Chlapi, vy máte smůlu, ale chápu, že v tomhle se za mě postavíte. Takže děvčata, 777-937-777, dámy, holky, pište, co byste dnes chtěli slyšet, co vám dělá radost, čím si to u vás můžu vyžehlit. Srdcovka na přání, už za chvíli.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
2: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
3: avokádo či mikádo,
2: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
3: šampiony nebo dresy pro šampiony,
2: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupů a zábavy.
3: Olympia Plzeň CZ.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Imagine Dragons a jeho žraloci, tedy Sharks, na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem toho tak trošku přemýšlel, že je zvláštní, že jsou hity, u kterých si říkáme, páni, to není možný, že už je to 20 let, co to vyšlo. A pak jsou hity, u kterých si říkáme, to není možný, že to jsou teprve 4 roky. A to je zrovna případ právě hitu Sharks od Imagine Dragons. Ano, jsou to teprve 4 roky tady na našem hudebním rybníčku. No, co to tady plave? A já bych řekl, že už je to tak 10 let. Neuvěřitelný. OK, pojďme ale zpátky tedy k tomu nejzásadnějšímu. A to je srdcovka na vaše přání. Jsem rád, ženy, že jste mi dali možnost si to u vás vyžehlit, takže děkuju za to. A přišla mi tady moc hezká zpráva od Jany, která píše, ahoj Jiříku, zahrál bys prosím Muse Neutron Star Collision, tím bys si to vyžehlil úplně nejvíc. Hezký den, Jana. Tak ano, pokud tohle je ten hit, kterým si to vyšelím úplně nejvíc, tak moc rád. Tady je vidět, že Jani někdo má rád Twilight, co? Hele, Jana poslouchá, už píše zprávu, už to tady vidím. Ano, tohle bude zpráva a píseň pro tebe a zároveň pro vás ostatní, kdo máte rádi Twilight. Mimochodem rok 2010, jo, už je to 16 let, co se tenhle hit objevil ve třetím díle ságy Twilight. Tak tady to máte. Na Hit Rádiu. Muse? A díky, že mi odpustíte.

0: Trix na Hit Rádiu ve 12 hodin a 44 minut. Pohodový pondělí přeje Jirka Plnář, za chviličku Poetika, taky Daša. Srdcovky pro dnešek, tak ty nám končí. Já se tady připadám tak trošku jako v Itálii. V Itálii teď momentálně tamní úřady zveřejnili záběry vraku římské obchodní lodi, kterou objevili italští potápěči někde kolem Sicílie. A tohle plavidlo tak leželo přes 2000 let, v hloubce 46 metrů a jsou v něm stovky tehdejších amfor v zachovalém stavu, no teď jsou všichni kolem toho na nohou, tak já se tady takhle vlastně cítím každý den, od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, protože i my tady tak vytahujeme jeden archeologický kousek za druhým v rámci našich hudebních srdcovek, takže to, co tam zažívají v Itálii teď poprvé, tak my tady na Hit Rádiu máme opravdu everyday, od pondělí do pátku. No a ještě jednou takovou perličku z dob minulých si dáme za chvíli. Liquido a Narkotik. A pokud pořád nemáte dost, tak dneska opět od 18 hodin až do 21 Hit Radio Classic a 3 hodiny těch legendárních hitů, které tady budeme oslavovat, stejně taky zítra v srdcovkách. Na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště,

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika si ten blízko a velmi blízko už jsou také i nejnovější zprávy. Lucie je připravena. V jednu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. A ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení dnes čeká na trase Plzeň-Nepomuk. V Kasejovicích jede vozidlo údržby. A pozor taky na cestě z Plzně do Klatov, kde omezení čeká u odbočky na Chlumčany. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
3: Poslouchej i na

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
2: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti, inspirované maminkami. Monpery.cz.
3: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na český venkov zamíří 2,5 miliardy korun z evropských dotací. Ty se rozdělí potravináři, mladí zemědělci i lesníci. Na co konkrétně peníze využijí, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
5: Dotaci mohou využít na vybudování a modernizaci jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zajištění místního zpracování surovin do kvalitních potravin.
4: Žádosti o příspěvek bude možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře od 13. října do 3. listopadu. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románu Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Nákup jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Opravy dálnice D5 vstoupily do další fáze. Jde o 10-kilometrový úsek mezi kilometry 100 a 110, kde se nově kompletně uzavřel levý jízdní pruh. Hotovo by mělo být zhruba v polovině října. Poté ještě přijdou na řadu opravy středových svodidel, které by měly skončit asi o měsíc později.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: Předpověď nám pro západ Čech dál slibuje většinou polojasnou oblohu, přechodně oblačno s teplotami kolem 630 stupňů. Objevit se můžou přehánky nebo bouřky.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Jedna hodina odpoledne, přeju krásný den, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní taky za volantem, všude možně jsou policejní hlídky. Koukám tady teď momentálně, jak to vypadá ve světě, a je tady docela jako hezký příběh jednoho policisty, který byl převlečený za křoví a chytal nepozorné řidiče v New Jersey. To je skvělý, ne, Luci?
8: Dokážeš si představit, že by ti naši hoši prostě vyskákali najednou na tu silnici, převlečený za keře.
7: Je to krásný. U nás si dávejte v parcích pozor, protože nevíte, kdo se za tím keřem schovává. Taky může být chlupatej.
8: No.
3: Hit Radio FM Plus.
7: Ale nebude mít pouta. Lost Frequencies, The Feeling, právě teď.

Ve 13 hodin na 13 minut posloucháte Hit Radio, tohle byla Rihanna, dneska je tedy pondělí, oběd už je za námi. No a dost možná, že jste celé dopoledne poslouchali v práci zážitky svých kolegů a kolegyň z koncertu Marka Ztraceného. No a není se čemu divit, protože každý, kdo byl na letenské pláni, tak se chce pochlubit, že tam byl, že to viděl a že byl součástí něčeho velkého. Facebook je toho plnej, Instagram je toho plnej, pořád lítají záběry Marka, jak se vznáší nad zemí, jak lítá ve vzduchu i s klavírem. Píše se o příběhu zamilovaného páru, který je spolu víc jak 70 let a který na koncertě Marek odtajnil a dojal tímhle příběhem přes 70 tisíc lidí. Ten koncert vlastně nebyl o nějaký extrémní pyrotechnice nebo světelné show, která teda taky nechyběla, ale byl vlastně o obrovské energii lidí. Fanoušků, co vytvářeli sami světelné choreo, byl o lidskosti, když třeba Martina Pártlová stopla svůj koncert kvůli kolapsu fanouška, kterému pak všichni kolem pomáhali. No v tom obrovském raveništi lidí stačil vlastně jeden signál a všichni udělali místo záchranářům. Tak možná i proto vlastně ti, kdo tam byli, tak mluví o koncertu jako o naprosto výjimečném zážitku. A proto vás celý den zásobují historkama. My jsme u toho byli s vámi. Celý den jsem vám živě z letenské pláně přinášel exkluzivní rozhovory s osobnostmi celé mega akce a ten závěrečný rozhovor byl přímo s Markem Ztraceným z jeho šatny v backstage. A já ještě na dálku tomu klukovi ze Šumovy děkuju taky osobně, že mě vzal na pódium a ukázal mi to monstrózní pódium, tu monstrózní stage, kterou tam vybudoval. A i pro mě to byl teda jako zážitek na dosmrti, protože na větší stage jsem ještě nikdy nestál a bylo to prostě jako neuvěřitelné. Měl jsem husí kůži a toto ještě nikdo nebyl. To byla prázdná letenská pláň. Tohle video, to si prostě budu pamatovat, to jsem si musel natočit, to si budu pamatovat celý život. Neuvěřitelný. Nakonec tedy Marek Ztracený v Praze založil 12. nejlidnatější město v Česku. Přišlo přes 70 tisíc lidí a byla to tedy mega show. Bylo to obrovský a my jako Hit Radio jsme rádi, že společně s vámi jsme u toho mohli být, že jsme byli součástí a exkluzivně jsme vám přinášeli rozhovory z přímo z letenské pláně. Tak ještě jedna malá poslední vzpomínka. Kdybyste chtěli, můžete se podívat i na naše sociální sítě. Na Hit Radio máme tam pro vás veškeré fotky, veškeré reportáže a pokud jste byli na místě, no tak se tam pojďme ještě jednou vrátit na letenskou pláň a pojďme si dát píseň, která tam rozhoupala víc jak 70 tisícovej dav. Marek Ztracený, Máro, ještě jednou děkujeme za mega zážitek. Zrády.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Za 5 minut bude 1:30, posloucháte Hit Radio. Potkal jsem tě po letech, to je vlastně jako docela dobrá píseň, která je dobrým tipem na letní lásku. Pokud jste single a fakt, jako fakt toužíte po letním románku, jo, tak zkuste se ozvat svojí ex nebo svýmu ex. No, ale začíná poslední třetina prázdnin, ještě 3 týdny, to by mohlo vyjít. Občas to vychází takhle, jo? Někdy to prostě vyjde, jo? Jak se říká, ze staré známosti. Takový rychlej letní románek. Ale prosím vás, nedával bych tomu nic jako, jak to říct, moc bych tomu nevěřil dál do budoucna, jo? Bavíme se o letní lásce, o letním románku, jo? Tady ty vracečky ke svým ex, víte, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jo? Já říkám, vstoupit můžeš, po druhý, ale nesmí se tolik namočit, tak tohle většinou nějakým jako happy endem nekončí. Co ale happy endem končí, tak to je píseň od Avril Lavigne. Ta o svém happy endu dokonce zpívá a je to hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio. My happy ending, buďte u toho.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
2: Ahoj,

0: přes ulož to do různých MP3, jsem si to stahoval, že jo, přes ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
1: Konventory.
2: Konventory. Nějaký,
0: jak z YouTube do MP3.
1: Jo, vlastně. Říkal teda Rammstein je a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš jde. Du hast na tachu metru 50.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

My Happy Ending ve 13 hodin a 38 minut, posloucháte Hitradio. Pohodové pondělí při Jirka Pelnář, no a pozor, ve středu zažijeme další nebeskou podívanou, která se bude opakovat pak až za dalších 50 let. Zatmění slunce. Možná si ho pamatujete ještě z 99. jak jste stáli venku s rodičema a koukali jste přes disketu od počítače. Jo, tenkrát to šlo, diskety ty jsme tenkrát měli doma úplně všichni, takže byli jsme na to vybavení, teď je to mnohem horší. A právě proto o tom mluvím už dneska, byť to bude až ve středu, abyste měli ještě pořád čas sehnat si sklíčka nebo speciální brýle, přes které se potom na to zatmění slunce můžete v klidu dívat. Bez toho se to opravdu nedoporučuje. Tak do středy, do večera máte čas. To zatmění bude začínat někdy kolem 7:45. Do té doby si o tom ještě párkrát budeme povídat. Ve středu pro vás chystám ještě jeden takový jako hvězdný speciál, ale už teď znovu připomínám, nenechávejte to opravdu na poslední chvíli a na tuhle nebeskou podívanou se vybavte dopředu. Teď Kaskáda a Rok. Jo, co to je za rok? Teď to asi nestihnu. Rok 2006, už vím.

0: na Hit Radio s Hitem Too Sweet je 2:45. Pokud teď sedíte za volantem, podívejte se před sebe na palubovku, kolik máte ještě dojezd, kolik máte benzínu. Já jenom, že dneska je pondělí, takže se dá ušetřit za pohonné hmoty, protože na Orlenu máte dneska s apkou v mobilu slevu korunu na litr, nebo na prémiová paliva 2 koruny na litr. Tak aby se toho když tak využili. Kdyby náhodou jste měli zrovna shodou okolností natankováno až moc, tak je to v pohodě, protože další stejnou slevu můžete mít po celý týden, pokud si zřídíte tank kartu Easy. Jestli nemáte tank kartu Easy, je to jednoduchý, je to Easy, můžete si ji normálně objednat a to přímo jako v aplikaci Orlen. No a nebo tady u nás na Hit Radio si můžete v pátek vyhrát tank kartu Easy, která bude rovnou přednabitá až na 10 000 korun. Dokonalá desítka, to je hra, kterou hrajeme každý pátek mezi 12. a 15. Budu pro vás mít připraveno celkem 10 otázek, jednoduchých. Odpovědi jsou vždycky 1 až 10, ne chronologicky po sobě, ale prostě 1 až 10, to znamená jako třeba, kolik máme prstů na jedné ruce, ideálně v tom nejlepším tom prostě jakoby ideálně, no. Tak 5, že jo, správně. Kolik máme dnů v týdnu? 7. Takhle jednoduchý to vlastně je, jo. Někdy. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, takže celkem to může být až 10 000, právě proto dokonalá desítka. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz. V pátek se tedy těším mezi 12. a 15. No a zároveň znovu připomínám, že dneska, když je tedy den D, pro vás, pokud máte aplikaci od Orlenu, tak můžete vyrazit na čerpací stanice a užít si tyhle epické slevy, které pro vás mají až do 31.8.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

0: Tmo Music, Andělé na Hitrádiu krátce před druhou hodinou odpolední. Víc už toho z hudby nestihneme, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech dal pokračují opravy mostu v Klatovech. Opatrně v ulici 5. května u křižovatky s ulicí Zatratí, kde čeká uzavírka a jezdí se tam po náhradní objízdné trase. No a vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
3: Montpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Montpery.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale už většinou chladnější, odpolední maxima pak vystoupají k tropickým hodnotám, informovali o tom dnes meteorologové. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a riziko vzniku požárů. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
7: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
6: Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková skončila 6. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Plzeňské zoologické zahradě se vůbec poprvé v její novodobé historii narodila mláďata nosálů bělohubých. Jde o trojčata, ke kterým se zatím ošetřovatelé moc nedostali. Samice si je totiž dost pečlivě brání. Mláďata přišla na svět dřív, než jim zoo stihla dokončit expozici. Aktuálně jsou proto v sousedství pant červený.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně polojasno nebo oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 33 a 36 stupni. Dorazit můžou i přehánky.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Děkujeme za výhled počasí až 36 stupňů, tak pokud vyrážíte, já nevím, třeba o víkendu už někam na dovolenou, ještě do Řecka, Egypta a tak, tak vám přejeme, že se pojedete schladit, to je hezký, oproti tomu, co nás tady čeká. Další, tedy tropický týden je před námi, tak nezapomínejte, doplňujte ty tekutiny, viď? Tak doplňujte energii. Já se tě říct, pijte vodu, ale nejde mi to zuby.
6: Jasně, to jsem pochopila. Tak energii dodáš ty písničkami a vodu si posluchači obstarají sami.
9: Amen.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: I pondělí jsou dvě odpoledne a tak opět otevíráme náš diskuzní kroužek. Sám jsem zvědavej, s čím dneska přijdete. 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam můžete posílat zprávy nebo hlasovky. Dneska tak mám téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku si umyje ruce poté, co byli na toaletě. To znamená, že 29% to nedělá. Co myslíte? Je to možný, že 71% je to číslo? Je to malé číslo nebo velké číslo? Takhle, byli bychom podle mě jako šťastnější, kdyby to číslo bylo podstatně vyšší, ale na druhou stranu já si asi říkám, to jo, dvě třetiny, to nejde tak jako špatný, ne? To jsou určitě na tom podle mě jako země, které jsou mnohem hůř na tomhle, ale i tak je to asi možná málo, ne? 71%. Co vaše zkušenost? Zapomínáte na to někdy? Děláte to pravidelně? Nebo jdete z toalety, vyjdete normálně si umýt ruce a vidíte, jak vaši kolegové nebo kolegyně se vrací rovnou zpátky do kanceláře a pak jdou na zdar! A podávají si ruku zase s dalšími kolegami, no, nebo kolegyněmi. 777-937-777 je telefonní číslo. Co si o tom myslíte? Dejte vědět a i vlastně by mě zajímalo, jestli si myslíte, jestli je to opravdu jakoby dobrý číslo nebo ne. Jo, těch 71%. Tvrdí to
1: vědci.
0: A my dneska zjistíme, jestli my můžeme věřit nebo ne.

0: Like Summer na Hit Rádiu. A to přesně ve čtvrt na tři. To byl Kamarád.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a dneska tady máme téma, že 71% lidí tak si v Česku myje ruce poté, co navštíví toaletu. A já se vás ptám, jestli to číslo těch 71% je reálných, jestli to je hodně nebo málo? 777-937-777 je WhatsApp Rádia, kam můžete psát, co vy na to. Tak Lenka píše, čau, podle mě je to docela dobré číslo, myslím, že se to ale mění si věkem. Jako malé děti jsme si je měli pořád, jako větší už skoro nikdy, jako dospěláci se ke zvyku vracíme a pak, když jsme rodiče, tak to dodržujeme hlavně před dětmi, aby měli dobrý vzor. Zdraví Lenka. Díky, dobrý názor. Soňa, já si myslím, že to číslo se zvedlo po covidu, že se to předtím tak často nedělalo, ale hygiena je u nás lepší. I vidím, jak si lidé s sebou nosí dezinfekci a před jídlem sobě i dětem čistí ruce, pracuju v gastru, tak jsem za to ráda. Zdraví Soňa. Já taky děkuju za zprávu, za to jsem taky rád. A taky teda musím přiznat, že do covidu jsme to tak jako často neměli. Babička, tenkrát, když jsme jezdili vlakem, tak ten nám vždycky měla ruce ve vlaku takovýma těma vlhčenýma ubrouskama. Ale to jsme byli jako děti. No a po covidu, tak tu dezinfekci vlastně máme pořád sebou teda. I to já musím říct z vlastní zkušenosti a docela mě to baví teda, jsem za to rád. Další zpráva, Karel, čau, 71%, no tak to fuj, to jsme docela čuměta. Měl by to být základ, to číslo by nemělo být pod 90%, je to hnus, tak dobrý. No jasně, od toho jsme tady bez obalu. Tady na Hit Rádiu si vždycky po druhý hodině odpolední povídáme prostě na rovinu bez obalu. Co vy si o to myslíte? 71%. Dejte vědět. 777-937-777.

0: Promise. Ve 14 hodin 22 minut je hit Promises. Za chvíličko Lady Gaga nebo One Republic. A my jdeme do finále. A to dnešního rozuzlení, jestli vědci mají pravdu a nebo ne. Díky za všechny zprávy, pojďme na to.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů si myje ruce po návštěvě toalety. Je to v pořádku, je to dobrý číslo, nebo vás to zděsilo? Mám tady zprávu od paní učitelky. Ahoj, jsem učitelka na základní škole a když mám dozor na chodbě, tak občas ruce dětem kontroluji a sem tam je posílám zpátky, aby si je umyli. Ale je to lepší, než to bývávalo. Rodiče už jsou asi důslednější, takže u dětí posun je. U dospělých si myslím, že to číslo je nadhodnocené. Dobře, děkuju. Další zpráva. Fuj! Ani ve snu by mě nenapadlo si ruce po záchodě neumít, takže 71% je za mě hodně, hodně nízké číslo a stydím se. Další. Čau, tak hele, jako za mě, když si každý chlap kdekoliv po cestě autem nebo v práci venku jde ulevit, tak si asi těžko umyje ruce a pochybuju, že většina si nosí na tyhle případy ubrousky. Doma po velké potřebě je to asi nutnost, jasně, navíc když máte jenom vrstvý papír, Milane. Každopádně přehnaná hygiena dobrá není, pak jste všichni chcípáci a alergici. Čau Milan. Milane, díky za zprávu. Další, zdravím, ale zároveň je mi na zvracení, když si uvědomím, že se mnou tady žije 29% čuňátek, takže opravdu jsem velmi nemile překvapená, říká Hanka. No tak podle toho, co vy píšete, tak asi můžeme říct, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu a opravdu je to tak 1,70%. No, je to asi jako reálný číslo. Asi jo? Je to tak? No. Každopádně, já na to mám ještě osobně svůj jiný pohled. A to je, teď jako rodič, jo? A obecně vlastně mám to takhle dlouho, že se pořád řeší jít si umýt ruce po toaletě. Ale třeba mně to jako nedává smysl už od mý puberty. Protože když si vezmete, na co všechno sáhnete? Na klávesnici, na klikout dveří, na mobil, nevím, na ten gumový pás u jezdících schodů, že jo, v nákupáku. A kdo všechno na to šel před vámi? A vy pak jdete na záchod a jako první si těmahle rukama vlastně sáhnete na intimní místa, vykonáte potřebu a jdete se umýt až potom. Není to náhodou blbost? Že i naši rodiče nás učili, pojďte si umýt ruce po toaletě. Ale nikdo nám vlastně nevštipuje od malička jít si umýt ruce nejdřív, než půjdu na záchod. A potom teprve můžu jít na záchod. Ne. Víte, ten veškerý hnusný bordel z celého toho dne. Tak to vlastně jako nejdřív dám na sebe, až potom si umyju, ne? To je jako podle mě spíš k zamyšlení. A tady by mě zajímalo, co by
1: vědci
0: vypočítali, kolik lidí v Česku si umyje ruce před tím, než jde na toaletu a než na sebe sáhne. Děláte to nebo ne?
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Dobrý den.
4: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha. Za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga zpívá o nezapomenutelném vztahu. Je 14 hodin 630 minut a když jsme u těch nezapomenutelných věcí, no tak myslím si, že celý svět nezapomene na našeho 19-letého Michala Radu, který se stal mistrem světa v atletice. Junior, mimochodem překážkář. A teď proč o tom mluvím, jo? Samozřejmě juniorský mistr světa, zlatá medaile, brutální úspěch, ale on pokořil rekord z roku 1984. 42 let to trvalo. Tenhle rekord už reálně měl vrásky, širý vlasy, vousy a konečně, tenkrát zaběh nějaký ruský atlet. Teď se tedy tenhle rekord od roku 2026 připsal nám v České republice. Takže, Míšo, kladíme se, takhle se to dělá. Takhle se to dělá, gratulujem. No a jak se to dělá dál, tak to uslyšíte dneska, protože od 15 hodin se na vás těší taky odpolední show Hit Rádia.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Nádherný odpoledne, 15. hodina se přiblížila, zdraví vás, divoký západ, už se na vás těšíme.
3: Nás lidi milujou, jakmile totiž my přicházíme do práce, tak většina lidí na západě Čech z práce odchází.
2: Nebojte, ale my se postaráme o to, aby ta poslední hodina ve vaší práci stála za to, pochopitelně s náma. V 15 hodin buďte u toho, divoký západ se na vás těší.
1: Hit Radio FM+.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chris Warren, naprosto ordinary, tedy naprosto obyčejný. Já vám přeju, abyste měli neobyčejný zbytek dnešního dne, ale samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, jakože třeba už teď byste mohli skončit z práce a jít domů, jo? To by bylo skvělý. To bych vám doopravdy přál. Já to tak mám, ale jenom z toho důvodu, že od 15 se na vás těší odpolední show, jinak by tady s vámi klidně do 6 zůstal. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se smějte.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor v Plzni na Skvrňanech. Nehoda se stala na Vejprnické, kde se srazily dva osobáky. S opatrností tam projedete. Pozor taky na příjezdovce do Štěnovic směrem od Plzně, kde havarovalo osobní auto. Silnice je teď průjezdná jen jedním pruhem. A závěrem ještě Domažlicko a Horšovský Týn v Masarykově ulici na Kruháči vás teď zdrží nehoda dvou osobních vozidel. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, Rozhovory a Zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jenom hity. Hitrádio.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Na západě Čech si aktuálně hledá práci bezmála 29 tisíc lidí. V Karlovarském kraji šla v červenci nezaměstnanost dolů, klesla na 5,7%. V Plzeňském se ale zvedla na 4,1%. Do konce prázdnin už by se čísla výrazně zvyšovat neměla. Letiště v Karlových Varech otevřelo placené parkoviště pro cestující. Kapacita je pro skoro 148 osobních vozidel. Místo si lidé rezervují jednoduše online přes webové stránky letiště, kde zároveň najdou i aktuální ceník. Vedra mění nákupní košíky Čechů. Teď v tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách a nebo ledových čajích. Co se naopak kupuje méně, to ví Tomáš Prouza z Hospodářské komory.
8: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
0: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. V chebské nemocnici dnes v den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let. Autor řady románů žil střídavě v Praze a v Mariánských Lázních. Za dob komunismu se na jeho knihy stály dlouhé fronty.
1: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Na západě Čech zítra bude zpočátku polojasno, postupně skoro jasno, teploty budou oproti dnešku o něco nižší. Dostanou se mezi 26 a 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už je tady se mnou podovolené. Odpočatý Kuba Rada.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Parádní odpoledne, všem hezký pondělí, otaše až po Prahu, dokonce i v Kakánově ladíte divoký západ, který dneska uvádí hledání největší drbny v práci. Budeme si dělat srandu ze sucha, jo, trocha suchýho humoru, no a rozdáme další lupeny na Chod Rock Fest, tak už teď si klidně nachystejte WhatsAppy, budou se vám hodit. K tomu taky další várka skvělých hitů Tom Walker a Dua Lipa právě teď.

0: Tom Walker.
1: A tady je Divoký západ, krásný pondělí na celý západ Čech. Po týdnu zpátky, taková balá výměna stráží, dovolenou tenhle ten týden má David Brabec. Nicméně i přesto, že jsem měl minulý týden dovolenou, tak od svých známých sousedů jsem jako věděl všechno, co se tady děje. Detailně.
2: Co pak jsi se dověděl?
1: A jedna z těch věcí mě teda nepotěšila.
2: A to byla?
1: V pátek jste mě prej tady s Davidem pomlouvali.
2: A jak intenzivně.
1: Jako co jsem vám udělal?
2: Nic, nám se tak strašně stejskalo, že jsme jako hodně vstupů věnovali tomu, že jsme přemýšleli, co asi tak zrovna děláš.
1: No měl jsem volno, měl jsem doma babi s dědou, koupali jsme se v bazénu.
2: Takže jsi nic nedělal.
1: No a tak od toho je dovolená snad, ne?
2: Ne, my jsme říkali, že klidně, jako pokud nic neděláš, tak můžeš být tady s náma.
1: Ne, jsem si chtěl odpočinout hlavně od vás dvou.
2: Takhle ty to máš.
1: Takhle já to mám. Ne, já si říkám, jako když jste teda minulý týden mě tady tak intenzivně pomlouvali, jestli jako není na čase teda, když tady teď ten David není, že bychom pomlouvali toho Davida.
2: Jo, takhle, že bychom to otočili.
1: No.
2: Tak teď mám úplně strach si vzít dovolenou.
1: A práskneš něco na Davida?
2: Na Davida není, no tak jako je co, no, nechává po sobě binec,
1: co? Jo, to tvrdí naši kolegové tady z obchodního oddělení. Je zajímavý, že David tady dneska teda není a v té kuchynce je stále ten bordel, který údajně dělá David. Ale to nevadí. Mě jenom zajímalo, jestli si jako vítr, kam vítr tam plášť, víš, když jako jsem tady nebyl já, tak pomlouváš mě a když tady není David, tak se připojíš a budeš pomlouvat Davida.
2: Tak já zkusím něco vymyslet.
1: To mi bylo jasné. Tady je Leony.

0: Dallas u Artemas. A s váma, divoký západ, Hit Radio FM Plus, teda jenom dvoutřetinovej, de facto David má tento týden dovolenou, já jsem jí měl minulej týden a velice intenzivně mě tady s Bárou pomlouvali. Tak pojď, schválně, pomluvíš Davida, jo, převlečeš ten kabát, a budeš teďko jako držet se mnou, nebo?
1: Takže vymyslím něco, co Davy dělá. No, on třeba nechává vytažený mikrofon. Jo, skončí vstup a Davy se otočí a tady pořád svítí ta červená. Takže já tady vždycky skákala a dávala jsem mu najevo, že teďko ne. Teď mluvit nesmí.
0: A hlavně on velice rád jako vždycky někoho pomlouvá, že jo? A na někoho nadává a u toho má zaplej ten mikrofon, takže pokud se vám někdy stalo, že jste ve vysílání Hit Radio FM Plus slyšeli mezi písničkama Davida, tak to je přesně tenhle ten případ. Mimochodem taky za sebou nezavírá dveře na záchodě.
1: No ale to nám třeba zase jako nevadí. Já vás beru jako rodinu, takže já jsem s tímhle jako celkem v pohodě.
0: Já teda úplně ne. No, hezky jsme tady jako podrbali, mimochodem teda trošičku to překlopím na vás, co nás posloucháte. Máte ve svém okolí taky nějakou takovouhle drbnu, která jako ráda, ty drbíky. Možná v práci, možná hele sousedka v paneláku, to bývají jako přesně kelišový, měl jsem jich taky takových jako spousta. Tak klidně dejte vědět, 720 870 237, podrbem je společně.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
11: Těšíme se na tebe.
10: Farma Park u Toma CZ.
9: U Toma, tam to všechno začíná.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
14: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
13: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
14: Chevrolet Corvette,
13: Camaro Bumblebee,
14: Ford Mustang GT,
13: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
14: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
13: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
14: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Shakira a Zoo, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus, který dneska drbe společně s váma a s drbnem úplně všechny. Zajímá nás, jestli máte ve vašem okolí nějakou drbnu, která velice ráda jako klepe a roznáší, že jo, sousedí a tohle. Píšete na WhatsApp 720 870 237.
1: A píšete hodně, já jsem vybrala tady jeden vzkaz od Terky. Zdravím do studia. Já si myslím, že drbe každý, a kdo říká, že ne, tak drbe dvakrát tolik. Máme partu holek, se kterou se scházíme jednou, dvakrát za měsíc, a ta, co chybí, ta to vždycky odnese.
0: No jo.
1: No, ono to pokračuje, poslouchej. Mm-hmm. Další sraz máme teď v pátek a já tam nebudu, jedeme na dovolenou. Už teď je mi jasný, koho budou probírat. Terko, budou.
0: Jako budou, ale jestli je to v dobrým, hele, tak proč ne, jako.
1: Jo, já si myslím, že i když je to parta holek, parta dobrých kamarádek, že vždycky to tam tak jako je, že zavzpomínají.
0: No. Přesně, to je vlastně jako hezký. Hele, píše taky Tomáš, když jsem bydlel v paneláku na Doubravce, sousedka vedle byla strašná slepice. Nebylo jí vůbec blbý nás s přítelkyní řešit přímo pod našimi okny. Když jednou šla přítelkyně nakoupit, otevřel jsem okno a začal na ní křičet, ať táhne, ať už se nevrací. Kdybyste viděli ten výraz naší drahé sousedky, když po hodině se vrátila s úsměvem na tváři a nákupní taškou v ruce.
1: Ne, tak to
0: krásný, krásný. Pište dál náš WhatsApp 720 870 237. K tomu teď Global DJs. Flash Dance.

0: tady je divoký západ, Hit Radio FM+. Drbou víc chlapy anebo ženský? Tak na to odpovíme už za malý okamžik. Vaše drby, tak ty dál schraňujeme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Já se směju, napsal nám Rostě. Bydlím v paneláku a pracuju jako sanitář, takže někdy přijdu po noční a prostě se chci vyspat. V tom samém baráku bydlí i pár dam, vy byste možná řekli prafrajerky, ale jsou to obyčejný drbny, který si mi ráno stoupnou pod okno a krafou, šílený.
0: Hele, tohle to je prostě jako klasika, jo. Myslím si, že v těch bytovkách, že by tam byla jako bez toho hrozná nuda.
1: Myslíš, že by tam byla nuda?
0: Jo.
1: Ty já nebydlíš si myslím, bytovce,
0: že jo. Už ne, ale když jsem bydlel, tak tyhle ty jako žabomyší války, jo. S těma takovýma sousedkama, kterým jsem schovával pantofle a smeták a podobně, tak to mě jako hrozně bavilo.
1: Smeták?
0: No jasně, protože ona zametala bordel z té chodby k mojí rohošce, záměrně, takže já jsem jí pak sebral smeták. Takže a bačkory
1: na nákup jsem jí si neodletěla.
0: Kéž by. Nicméně, já jsem se teda jako drbům podíval i trošičku jako pod pokličku. Údajně teda chlapy drbou úplně stejně jako ženský.
1: Jo, tomu věřím.
0: Já bych řekl občas teda, že i víc. Aspoň takhle to vnímám já. Zároveň psychologové tvrdí, že drby jsou třeba v pracovním prostředí velice důležitý, protože se zjistí, kdo jaksi v tom kolektivu není úplně oblíbený. A prej to jako může pomoct vedení, aby to vyselektovali.
1: Říká, podle čeho se to pozná? Víš, jako jestli čím víc tě drbu, tím si jako oblíbenější?
0: Ne, právě že míň.
1: Jo, takhle.
0: Jo, prostě jako v tom kolektivu, když někoho drbeš, tak jasný, že prostě jako nezapad, není to úplně jako fajn a neměl by tam bejt. Zajímavý je, že teda šéf odchází vždycky až poslední a toho nikdy nevyhodí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
8: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
9: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
10: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
11: avokádo či mikádo,
10: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
11: šampiony nebo dresy pro šampiony,
10: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
11: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
10: Vaše centrum nákupů a zábavy.
11: Olympia Plzeň CZ.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio. Súbeme na radio.

0: Eva Farna a neříkej, co má se stát. Naopak, tohle se držet nebudeme, protože v 16 hodin další zprávy. Bára nás pozve do nového oddělení ve fakultní nemocnici v Plzni. Já to neumím za boha říct, jo, to oddělení. Já řeknu otorinolaryngologie, úplně v pohodě, ale tohle teda mi nejde.
1: A co jsi řekl teďko, jenom můžeš mi to zopakovat, já promiň, neposlouchala jsem.
0: Otorinolaryngologie?
1: Dobrej jsi.
0: Jo, ano, a co se teda bude otvírat?
1: A já řeknu dermatovenerologie.
0: Prostě k čemu to slouží?
1: Je to lékařský obor, který se zaobírá prevencí a léčbou nemocí kůže a nebo třeba pohlavníma chorobama.
0: Pohlavníma chorobama, to je taková poptávka.
1: Asi je poptávka, přesně.
0: Já mám teda pocit, že je třeba jako tady dodat, že je snadnější něco chytit, než říct název toho oddělení, tak na sebe dávejte bacha. Detaily za chvilku ve zprávách, teď ještě Zara Larsson.

0: Maneskin, těsně před 16. hodinou, hezký odpoledne.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě osobního auta se stále odstraňují na Plzeňsku. Opatrně na příjezdovce do Štěnovic směrem od Plzně. Projíždí se tam jen jedním pruhem. A dopravní omezení připomínám na dálnici D5, kde se nově pracuje mezi kilometry 100 a 110. Je tam proto zúžená vozovka. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jenom hity. Hit Radio.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
9: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
10: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná 13.
9: A víte, co na tom

0: nejlepší. Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
3: Bude 16 hodin, krátké zprávy pro Západ Čech a Bára Purkártová. Začnu aktuální zprávou, se kterou přišly novinky CZ a která vás nejspíš potěší. Pohonné hmoty by do konce letních prázdnin měly zlevnit. Benzín se prý vrátí pod hranici 40 korun za litr. Dolů pak půjde i cena nafty, která ale klesne jen na 42 korun. Výstavbu nové kliniky chystá fakultní nemocnice v Plzni. Půjde o infekční oddělení. Jehož potřebu v minulých letech potvrdila mimo jiné i pandemie covidu. Zázemí v pavilonu najde také cestovní medicína nebo dermatovenerologie. Každé oddělení bude mít svůj vlastní vstup, aby se zabránilo případnému šíření nemocí. Česko má asi 6 milionů šoférů a některým letos skončí platnost řidičského průkazu. Část už si ho vyměnila, druhá ale pokulhává. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, to ví mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
4: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
3: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy. Fotbalová Sparta se zítra pokusí přiblížit postupu do Ligy mistrů. V Lyonu ji čeká odveta třetího předkola. V úvodním duelu Pražané vyhráli 2-1. Zápas na hřišti soupeře začne zítra v 9 večer.
5: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
3: Na úterý nám předpověď pro celý západ Čech slibuje polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 29 stupni. Teď už pokračuje pondělní divoký západ s Kubou Radou.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Dál jsme s váma i na cestu z práce domů a někoho z vás potěšíme. I dneska rozdáme další lupení na Hot Rock Fest. Teď Sunrise Avenue. Hit Radio.

Boží Sunrise Avenue a tady je divoký západ Hitrády FM+, taky tento týden pro vás máme lupeny na Hot Rock Fest. V sobotu, taky v pátek vlastně, to nesmím zapomenout, vyrážíme směr do Mažlice na tu největší pařbu. Hele, my už se hrozně moc těšíme, protože v sobotu večer afterparty, tak rozhodně doražte za náma, ve 22 hodin to začne. Bude to velký, tak jako každý rok. No, abyste si mohli užít i ten zbytek nejenom nás, tak pro vás máme dneska dva lupeny. Stačí napsat opět na náš WhatsApp 720 870 237 a do zprávy napište: chci na Hot Rock Fest. Tak schválně, kdo si dneska ty lupeny odnese. Ellie Goulding, právě teď, krásný pondělí na celý západ Čech.

0: Ellie Goulding, krásný odpoledne, tady je Divoký západ, je Rádio FM+, no a v sobotu a taky v pátek, na ten pátek nějak zapomínám, jak tam jedeme v sobotu na tu afterparty, tak na to maličko zapomínám. Vyrážíme směr do Mažlice na Chodrock Fest a vy, co jste napsali na náš WhatsApp, tak teď máte šanci, že vám ten telefon zazvoní, protože právě teď vytáčím někoho z vás. Doufám, že nám to bude zvonit. Ano, zvoní, úspěch, jsem technicky zdatný chlapec, je to dobrý.
1: No. Prosím.
0: Halo, halo, Hit Radio FM Plus, Divoký západ, kdo tam?
1: Tady Anička.
0: Ahoj Aničko, víš, proč ti voláme?
1: Tuším.
0: Tak nám to řekni.
1: Vy jste
0: místí na Chodrock Fest? Jo! Ty bys si chtěla na Chodrock Fest, já jsem koukal, že si psala už minulej týden v pátek, tak dneska to konečně klaplo, hele, gratuluju. Na koho se nejvíc těšíš?
1: No, asi na Alžbětu.
0: Alžbětu? OK. Já jsem koukal na ten program, hele, legendy, ale i kapely, který frčí v podstatě posledních pár let, když tady vidím Brutus, hospody, hospody a restaurace.
2: První polibek.
0: No, první polibek, přesně tak. Maruška Rotrová, nejsem si teda úplně jistý, jestli Maruška Rotrová podle hlasu bude Aničky jako favorit.
1: No, to asi to je ne, ale to
2: třeba překvapí Aničko.
0: Hele, je to legenda české pop music, jako, tak to musíme brát. No a důležitá otázka, přijdeš v sobotu večer i na afterparty Hit Rádia FM+.
1: Určitě.
0: Skvělý, těšíme se na tebe, hele, gratuluju, vydrž mi na drátě. No aby jsme vás na tu after trošku pozvali tak nějak jako hudebně, tak posíláme Davida Guettu a Terryho Swimse právě teď.

0: me to come home. Ed Sheeran, za chviličku taky mandraže, hledá se žena, hezký odpoledne, my se vracíme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď hlásíte na Sokolovsku. Dávejte si pozor v Dolním Rychnově v Bergmanově ulici. Záchranné složky tam vyjeli k nehodě osobního auta s motorkou. Projíždí se tam jedním pruhem. A nehoda se stala taky u Plzně. Je to na výjezdu ze Starého Plzence směrem na Letkov, kde havarovalo osobní vozidlo. Vaše další aktuální dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na mss.plzeň.eu.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Rádio FM Plus a Divoký západ je s váma. Zdravíme celý západní Čechy, taky bojujete nějakým způsobem se suchem. Koukal jsem, že obce už jako zavádí různé opatření, zákaz zalejvání a podobně, zákaz mytí aut. Nicméně voda mizí i ve vodních nádržích. A ono teda ku podivu to odhaluje věci, které doteď byly jako schované. Jo, je spousta míst i v zahraničí, kde se najednou objevily věci, o kterých bychom asi jinak nevěděli.
1: Já jsem četla, že u Sicílie se ukázal vrak lodi. Prej může být starý až 2000 let. Byly tam i amfory, ve kterých se nejspíš převáželo víno. Jestli tam ještě je, pak je hodně archivní. A potom Maďarsko, tam klesla hladina Dunaje a objevily se jak vraky lodí, tak i válečná munice, kterou musel likvidovat pyrotechnik.
0: Hustý.
1: To byla fontána.
0: Tady u nás na západě Čech, hele, tak Jesenice, tam se objevuje pravidelně ten most, že jo, který ved do té vesnice, která byla zatopená. No a když vezmeme Hracholusky, tak tam se zase objevují zbytky právě té taky vesnice. A mám pocit, že je tam dokonce jeden vojenský bunkr, do kterého, když je jako přehrada vypuštěná, tak se dá dostat. Holinkama. Jenom je teda zajímavý, že zatímco tady jako u nás se objevují ty věci, které jsou pod vodou, ještě jsem nikdy nečetl o tom, že by na Orlíku nějaký sudce objevil, člověče.

0: Kennedy a Kiss Me pro vás všechny, ode mě Polibek. Men's Ramuna dáme za chviličku, když je venku takhle vedro. Říkám si, že by bylo ideální vyrazit někam na zimák, na staďák, na hokej, protože hokej už je opravdu jako za rohem a zítra bude hrát poprvé taky Energie ve Varech. A tady si troufnu říct, že vím, že Energie vyhraje.
1: Jak si můžeš být tak jistý?
0: Protože hraje s Energií.
1: Tak to potom jo.
0: Zítra první přípravný zápas, takzvaný modelový utkání, kdy se teda Ačko rozdělí na dvě skupiny, vezmou k sobě ještě kluky z akademie a rozdají si to mezi sebou. Můžete vyrazit, od 17 hodin se totiž bude hrát normálně v KV aréně. Permanentkáři ty má jako vstupný gratis a kdo náhodou nemá permici, tak ten to má za stovku, ale říkám si, že by to mohlo být jako hrozně fajn. Navíc tam bude jako chládek, to je to podstatné.
1: To chceš.
0: A příští týden, tak to hraje Plzeň v Klatovech s Karlovými Vary.
1: Ano.
0: Tady se maličko bojím říct, kdo vyhraje.
1: Ale pojď si tipnout.
0: Tak čekáš, že budu tipovat Plzeň?
1: No tak doufám, nová sezona.
0: Někdy.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
3: Nápady, tipy, inspirace. Šumava žije! Šumava žije! CZ.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: asi nejvíc slušně vychovaná holka na západě Čech. Tohle je Lenny a Hello, ladíte divoký západ. Za chviličku zprávy v 17 hodin a protože Češi milují slevový akce a všechno, co je jako v akcích, tak i když není čtvrtek, my pro vás budeme mít něco zadarmo.
1: A to bude?
0: Dálnice D6.
1: Jo, takhle. Ano, dálnice D6 se pravděpodobně rozroste o další, doufejme, bezplatný úsek.
0: No ne, oni říkali, že když ji jako konečně dostaví, že už se za ní bude platit.
1: Já vím, proto
0: takže
1: říkám, doufejme.
0: Trošičku jako kontraproduktivní, že jo, protože jako na jednu stranu všichni chceme, aby teda konečně jako dostavili po 30 letech. Na druhou stranu, když ji nedostaví, stále budeme jezdit po D6 zadáčo.
1: Takhle, pojďme si říct, oni dostali stavební povolení. Kdy se začne stavět a kdy bude hotovo? Ne,
0: tak. Tak počkej, to si odpověděla, jako jo, protože jestli mají teprve stavební povolení, tak si můžem být jistý, že do důchodu se bude jezdit gratis úplně v pohodě. Takže zprávy za chvilečku, teď je tu ještě Eminem a Rihanna.

0: Pink, Blow Me, hezký odpoledne, jdeme na zprávy, předtím ještě doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržíte se na Klatovsku, kde došlo k nehodě za Sušicí směrem na Dražovice. Srazili se tam dva osobáky. Stejná nehoda vás teď může zdržet v Plzni v ulici u Prazdroje. Pozor si dávejte taky na cestě ze Starého Plzence do Letkova, kde havarovalo osobní auto. A pozor ještě taky na Sokolovsku v Dolním Rychnově. V Bergmanově ulici už se pomalu došetřuje nehoda osobního auta s motorkou. Vaše další dopravní informace pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a s nimi Bára Purkartová. Úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty má zelenou. V kapse už má stavební povolení a tak nic nebrání jeho realizaci. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a Lázeňským městem má být dlouhý 8 kilometrů a jeho cena se odhadovala až na 4 miliardy. Bolevecký rybník v Plzni by aktuálně potřeboval víc vody. Město ale chce nejprve odbahnit sousední Malý Bolevecký. Víc náměstek primátora Aleš Tolar.
14: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. Součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V konceptu celkových úprav se s tímhle nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou.
1: Kvůli vedru má Bolevecký rybník až o 40 čísel nižší hladinu. A kvůli nedostatku vody navíc nemůže město dopouštět z řeky Berounky. A závěrem ještě fotbal. O prohlídky stadionu ve Štruncových Sadech v Plzni je velký zájem. Dokonce tak velký, že jsou všechny termíny beznadějně obsazené a budou se přidávat další. Konat se budou příští týden ve středu a ve čtvrtek.
12: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Na západě Čech už místy úřadují bouřky. Ve zbytku dne bude spíš oblačno, objevit se ale můžou i přehánky. Zítra by opět mělo být spíš polojasno nebo jasno, i když teploty budou oproti dnešku nižší, mezi 26 a 29 stupňů Celsia.
12: Hit Radio FM+.
0: No tak zdravíme na Klatovsko, kde se dočkali deště. My na zbytku západu Čech máme bohužel smůlu. Hezký odpoledne, tady je Sia.

Richard Krajčo, kapela Krištof a Hit Radio FM Plus je s váma. Srpen na západě Čech bude ve znamení cyklistiky. Špičková světová cyklistika se v srpnu vrátí do Karlových Varů. Právě tady vyvrcholí ve čtvrtek 13. srpna úvodní etapa Czech Tour, která odstartuje v Praze. V cíli se očekává pořádně rychlej hromadný sprint. Celý závod nabídne 4 etapy a do Česka přivede týmy z elitní World Tour. Kvalitní pro týmy a taky domácí špičku. Chybět nebude ani doprovodný program na startech a taky v cíli a na jednotlivých etapách. Kompletní informace tak ty najdete na checktour.com. Tak jestli patříte mezi fanoušky cyklistiky, rozhodně na to mrkněte. Ray Dalton, právě teď hezký odpoledne na západ Čech.

0: Experimental a za chviličku taky Bruno Mars. No a v pátek někdo z vás může vyhrát 10 000 korun na pohonné hmoty. Navíc mají zlevňovat, což je skvělá zpráva. My pro vás máme Orlen Tank Easy kartu, s kterou si můžete natankovat úplně pohodlně naprosto kdekoliv na čerpacích stanicích sítě Orlen. Nebo si klidně za to můžete dát i něco dobrýho. To podstatný je v pátek po 12. hodině poslouchat Pelnyho a taky dokonalou desítku. 10 otázek a 10 000 korun za každou správně zodpovězenou. Bude 1000 korun na Orlen Tank Easy kartě vašich. Tak držím palce.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Je to tady a já jsem se tak moc těšil. Ahoj, Richarde.
5: Jo, já taky. Ahoj všichni.
4: Já jsem si říkal, že ty nám vždycky nosíš inspirace, jo? Ale já bych to dneska otočil. Připravil jsem si pro tebe takovou hru.
5: Tak to je skvělý, tak říkej.
4: No, všiml jsem si, že na Slevomatu jsou teď s extra slevou nejoblíbenější nabídky na dovolenou v Česku a na Slovensku.
5: Dobře ty.
4: Takže mám pro tebe kvíz.
5: No tak to se strašně těším.
4: První otázka. Kde je naše nejhlubší zatopená jeskyně?
5: Macocha.
4: No, není to tak. Je to Hranická propast. Je hluboká 450 metrů nebo dokonce i víc.
5: OK.
4: Otázka číslo dvě. Čím je světoznámá slovenská obec Čičmany?
5: Mají tam hodně čičinek?
4: Zajímavá strategie, ale ne. Domy v téhle obci jsou totiž úplně jako z perníku.
5: Hustý.
4: No a do třetice. Víš, kde na Slovensku najdeš rozlehlé pralesy, divoké zubry a taky koně?
5: Cože to někde je, jo? Vůbec nevím.
4: No představ si, že jde o proslulý národní park Poloniny, kterému se říká taky slovenská džungle, což není Petržalka, prosím tě.
5: OK, tyjo, skvělý.
4: No tak snad se mi povedlo ukázat, kolik je toho k poznání, ani nemusíš lítat někam do exotiky. Takže se mrkněte na Slevomat, tam teď najdete ty nejoblíbenější nabídky na pobyty po Česku a Slovensku a navíc s extra slevou.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rexa a Faithless, to dle mě hodně baví. Tady je Divoký západ, před náma taky ještě Roxette a předtím ještě pošleme úsměv dál. Zapomeňte na kamínky, takový to období, kdy se jako malovali a schovávali a pak se hledali. Teď frčí úplně něco novýho.
1: Máme nový fenomén, jmenuje se Našel se úsměv. A jde o dárečky, menší, větší, který lidi schovávají na různých místech, aby někomu jinému, kdo je objeví, udělali radost.
0: Počkej, a co tam je? Jako nějaký náramky nebo...
1: Já bych to vůbec neznala, kdyby domů nepřišel můj mladší, který
0: syn?
1: Si přines přesně, Krištof, a přines si krásného plyšáka. A já říkám, je, ale ten bude někomu chybět. Mami nebude, byl u něj dopis. A byl tam průvodní dopis, kde bylo napsáno: nejsem ztracený, chci ti jen vykouzlit úsměv na tváři. Byl tam odkaz na Facebook, Našel se úsměv, kde jsme zjistili podrobnosti, že plyšák fakt není ztracený, ale je to dárek pro toho, kdo ho najde.
0: No tak to je hustý. Hmm. Hele, tak kdybyste chtěli udělat někomu radost, tady malá inspirace, že jo, to je jako moc fajn. Roxette, Sleeping in my car, to za váma posíláme právě teď a nezapomeňte i dneska od 18 hodin Hit Radio Classic.

0: frekvencí jdeme se podívat na to, co se u nás bude dít o víkendu.
1: Kam vyrazit?
0: Krom Hot Rock Festu, na který rozdáváme lístky, vás zvu taky na další akce. Třeba do Jáchymova, kde to v sobotu v parku, v Lázeňském parku, od 11 hodin bude vonět jídlem. Chystá se tam totiž food festival. Bude tam asijská, balkánská kuchyně, taky street food stánky, burgery, hranolky, tacos, wrapy, zkrátka. Jestli máte rádi jídlo, rozhodně tam vyražte. Krom toho vás pozvu taky do Kladrupu Stříbra, tam se koná už tradiční pouť, vlastně celý víkend. V sobotu se můžete těšit třeba na Kubu Děkana, nebo na afterparty. Neděle pak nabídne třeba Vojta na kompletní program, tak ten najdete na facebookové události a nebo taky na facebookových stránkách města Kladruby. A přidám k tomu ještě taky pozvánku do Karlových Varů, a to na hrané prohlídky s Viktorem Braunreiterem, který je neskutečně vtipný, a třeba prohlídky Hřbitova jsou fakt jako absolutně topka. Tentokrát můžete během víkendu vyrazit právě s Viktorem na vřídelní kolonádu, jen je třeba si tu prohlídku zarezervovat, a to na www.karlovyvary.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Hledáte práci? Mrkněte na hitradiofm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. hitradiofm+.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: matracezahubičku.cz.
4: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
5: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
4: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
5: Jen 30 minut od Plzně.
4: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
5: U Daliborky Nepomuk.cz.
6: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň.cz.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
13: www.pubec.cz.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
14: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
15: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
14: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
15: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
1: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

doufám, že váš den teda takhle na prd nebyl. Posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+. My jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili. Hledali jsme tu nejhorší a největší drbnu na západě Čech a přišla skvělá zpráva od Tomáše. Když jsem bydlel v paneláku na Doubravce, sousedka vedle byla strašná slepice. Nebylo jí vůbec blbý nás s přítelkyní řešit přímo pod okny, našimi okny. Když jednou šla přítelkyně takhle nakoupit, otevřel jsem to okno a začal na ní křičet, ať táhne, ať už se nevrací. Kdybyste viděli ten její výraz, když se vrátila po hodině s úsměvem na tváři a nákupní taškou v ruce. Ano, já si myslím, že tohle je dokonalý recept na všechny podobné drbny. No a taky jsme řešili sucho, protože paradoxně díky suchu teď objevujeme věci, které jsme doteď vůbec neviděli. U Sicílie našli třeba 2000 let starou loď, kde bylo dokonce ještě i víno. No, je zvláštní, že z Orlíku se zatím ještě nikdo neozval. Tak takový byl Divoký západ, no a my se těšíme na to, co nás čeká zítra v 15 hodin. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Plzni. Stala se v ulici u Prazdroje, kde se srazily dva osobáky. No a dál opatrně taky na trase Starý Plzenec-Letkov, kde taky došlo k nehodě. Další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.

0: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. Bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Plocha nových bytů v Česku se zmenšuje. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb tak dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla, mimo jiné v partnerském soužití. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Španělsko se chystá na středeční úplné zatmění slunce, které bude možné pozorovat z velké části jeho území. V celé zemi se chystají stovky akcí, některé ale nechaly úřady zrušit. Panují obavy, a to z toho, že by v přírodě opět vedlo ke vzniku velkých požárů. Na našem území budeme pozorovat částečné zatmění slunce.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: V noci většinou polojasno, místy oblačno, k ránu se ale vyjasní, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy tepleji. Ráno a dopoledne pak většinou polojasná, skoro jasná obloha, odpolední maxima mírnější 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a vítr ze severních směrů.
2: Krásný večer, 2:08, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě nás čeká Hit Radio Classic. A to znamená, že se opět společně ponoříme do toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Country House a Blur. Jdeme na to!

Laidback, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, pokud vyrážíte někam autem, tak pozor na podivný keříky. Ne, opravdu, protože takový podezřelý keř může být třeba policajt, jo. To teď vyzkoušeli v New Jersey. Opravdu se dvojice policistů, tak jeden z nich se převlíkl za keř. Nikomu to nepřišlo divný. A druhý policajt na sobě měl tričko Not a cop, jako nejsem policista. A takhle stáli u takové rušné ulice v městské zástavbě a vždycky, když viděli prostě nepozornost za volantem, telefony v ruce a podobně, tak to nahlásili potom motorizovaným hlídkám, který už se s hříšníky poradili, jo. Oni takhle dokázali odhalit a pokutovat a celkem 74 nepozorných řidičů. Přitom taková blbost, převlíknete se za keř, jo. Tak jestli nás poslouchá nějaký policista, tak tohle je výborný tip. No a my na cestách, opatrně, jo, můžou být všude. Do uší právě teď French Affair, My Heart Goes Boom.

0: Šalom, až jednou posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 18 hodin 20 minut, k tomu my se společně noříme do nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. A jo, i dneska to máme fakt nabitý, přísahám. Už za chvilku královna Kylie Minogue, k tomu Urge Overkill nebo Freddie Mercury, tak nikam nechoďte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov CZ.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

On a Night Like This, to je Kylie Minogue, posloucháte Hit Radio. Hele, je to tady. Startuje poslední třetina prázdnin. To je takový ten moment, kdy, když si to uvědomíte, tak si říkáte, fuf, teď já jsem ještě nic nestih. No tak ano, máte na to ještě nějakou tu chvíli, takhle. Blbý je, že vejdete do obchodu a tam vás stresujou regály s pomůckama do školy. To se děje. Ano, ano, je to ta věc, která dětem spolehlivě zkazí prázdniny, protože najednou vidějí ty sešity a dojde jim, že už je to skoro tady. Ale nemá smysl se tím jako nechat vystresovat. Nenechte se. Prostě vzdorujte. Jo, normálně řekněte ne. Tentokrát ne. Máme před sebou třeba 500 hodin času, jo. V podstatě je to taková dlouhá neděle. Vemte si, jak je vám v neděli. Ale tahle neděle má 21 dní, takže rozhodně něco ještě stíháte. No a rozhodně budete poslouchat hodně moc skvělých hitů. Třeba jako právě teď Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Tak mi to teda nandej. Vana s tobě věci v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný pondělní večer. Ano, pondělí, což bývá většinou ten nejtěžší den týdne, máte prakticky za sebou. Je už jenom pár hodin, já upřímně doufám, že aspoň většina z vás už má teď prostě nohy nahoře. Žádný zbytečný stresy, jenom ty nejlepší hity. Třeba jako tady ta kombinace, jo. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight a Stevie Wonder. Kdy jindy se vám potkají takhle pěkně spolu. K tomu taky Cher nebo Bryan Adams už za chvilku.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na muss.plzeň.eu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Vytvořila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
1: Porsche Plzeň.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Krásný večer, 7 hodina je tady. Doufám, že máte poklidné pondělí. Pokračují další skvělé hity na start hodiny DJ

Kate Bush, Running Up That Hill, song, který se znovu proslavil díky seriálu Stranger Things. Ano, odtud ho pravděpodobně znáte. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A takhle, vedra a sucho pokračují, to jste si určitě všimli. Velmi specifickým způsobem to vyřešili v Dubaji. Tam vyrobili kilometr dlouhou deštivou ulici. Normálně z rozprašovačů na budovách tam pořád stříká voda a teplota je tam tak o 20 stupňů nižší. Prostě mají umělej déšť vlastně v té ulici a ta teplota je fakt jako 20 stupňů rozdíl než v okolí té Dubaje jako v ostatních ulicích. Rozhodli se, že prostě přepíšou fyzikální zákony, protože ano, mají na to rozpočet, jo? Takže tam mají 27 stupňů a déšť. Takže si vyrobili takový průměrný český léto za miliardy dolarů, jo? Tak uvidíme, třeba se do téhle fáze jednou dostaneme taky. Blbý je, že my tady na to nemáme ty prachy. No nic, úplně zadarmo. Právě teď Eros Ramazzotti.

0: Anaka a Zavírám oči, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Pondělí, 7:45, jak se cítíte? Co? Skoro celý den za vámi. Hele, pohoda, pohoda, nic neřešit, jo? Teď se trošku ochladí, tak si malinko oddychneme, alespoň doufám a přeju to úplně nám všem. Ty nejlepší hity z 80. 90. a milénia, ty pokračují dál, to je jasný. Za chvilku už třeba Bon Jovi, k tomu Simple Red nebo Max.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Ottawa! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Getaway a Max v éteru Hit Rádio a krásný večer. Pondělí. Pondělky jsou těžký, zároveň mívá člověk ještě trošku energie po víkendu, pokud jste si teda odpočinuli, doufám, že aspoň trošku. No a kdyby náhodou jste měli pocit, že teď ještě budete něco dělat, nedělejte to. Ne, normálně se na to vykašlete, pokud to nespočívá v tom, že si podáte pití nebo jídlo. Dneska je totiž den lenosti. Je hezký, že to připadlo na pondělí, takže zkuste už dneska nic nedělat. Normálně si jenom odpočiňte, jo, můžete. On je zároveň den lvů a zrovna lvy jsou takový jako velcí spáči a povaleči. Oni to umějí, jo, ve všech dokumentech to uvidíte, jak oni tak jako líně leží, občas zívnou, zbytečně se nehýbou, pokud nejde právě o to jídlo. Tak hezky odpočívejte a já k tomu posílám Faith Hill.

0: Michal Peng v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer vám všem, co ho trávíte společně s námi. My si tady v rámci Hit Rádia Klasik dáváme to nejlepší. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku nás čeká třeba Sting, Sophie, Ellis Baxter nebo tohle. Ano, zastaví se i Meatloaf, tak buďte s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Zavalený.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Krásný pondělní večer z Hitradia, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle už jsou YouTube.

Hit Rádia, single An Angel za námi. No a prosím vás, jestli hledáte novou práci, tak pro vás mám fantastický tip. Jo, jakože fakt skvělý. Americká společnost momentálně schání zaměstnance na pracovní pozici, kterou ocení především milovníci jídla. Stačí totiž 14 dnů ochutnávat grilované speciality na různých místech v USA. Jakože prostě jezdíte a jíte. Jo, ještě grilovan věc, jo, fantastická věc. Za ochutnávací maraton získá jedlík $10,000. Cestu a ubytování vám platí. Tak prosím vás, jestli máte zájem, tak držím pěsti, ale budete se muset utkat se mnou, protože tohle já chci moc.

0: Pipes of Peace a taky Paul McCartney právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Ano, my stále pokračujeme. Dáváme se společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A jedna věc. Jedna věc nemůže chybět. Taková připomínka pro nás všechny, že na zemi je vlastně krásně. Belinda Carlisle, Undercover nebo MC Erik, už za chvilku.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na mss.plzeň.eu.

Vaší Erik a Barbara, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A zase ta želva, prosím vás, všichni z Plzně a okolí, nechybí vám náhodou želva? Protože opravdu tam teďkon strážníci museli reagovat na telefonát jednoho pána, který v městské části Slovany spatřil želvu. Volně se pohybující želvu mířila k silnici, že jo, což je riziko, přece jenom ačkoliv má krunýř, nevydrží to všechno. Takže hlídka vyrazila na místo, skutečně tam tuhle želvu našla, odvezla ji do útulku a tam je do teďka. Zatím se nepřihlásil majitel, to znamená, že majitel dost možná pobíhá po Plzni a hledá. Takže pokud znáte někoho, anebo jste vy tím člověkem, kterýmu zdrhla, očividně doslova zdrhla želva, tak je v útulku. Jo, tak jenom držíme pěsti, ať se tahle uprchlice vrátí brzy domů. Posílám Linkin Park.

0: Ashes to Ashes, jedinečný David Bowie v éteru Hit Rádia. Krásný večer, blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera, budu se na vás samozřejmě těšit i zítra. Mějte se krásně, no a docela, třeba tahle legenda. Vaše připomínka pustit si krotitelé duchů Ghostbusters, taky Mojo nebo Jessica Folker už za chvíli. Ahoj.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
2: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
1: Děláme do letadel CZ.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nechám o

0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Porsche
3: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: mimochádná správa. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Dobrý den.
1: Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: desahý k žere krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

auto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

Hit Radio FM Plus. Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.